Malše, Úpa, Ohřebíje, Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela, Marínu, Moravice, Hornát, Hnilec, Beronka, Mželatorice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevíšovka,

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Počkám. Samozřejmě to byla taková narážka, ale já dobře vím, jaký je rozdíl mezi simulantem a hypochondrem, jsem vám chtěl říct, jo. Simulant samozřejmě nemoc předstírá, když to hypochondr věří, že jí má, já to vím. Náhlovský je simulant a hypochondr, věřte tomu. On umí tak dokonale předstírat chorobu, že sám v druhé fázi uvěří tomu, že jí má. A ve třetí fázi tu nemoc doopravdy dostane. Hele, to je člověk, já to o něm můžu takhle říct, protože ho znám mnoho let. On má takový kufřík, tam má léky, on tomu říká ošatka zdraví a to furt jí. A když máme v obě, tak on si otevře ten kufřík a vyndá si z něho třeba 20 pilulek, ale barevně má to rozlišené, by to bylo esteticky a teď to všecko sní. My mu vždycky říkáme, prosím tě, a na co to je, jako, na jakou nemoc, říká, to je jedno. A on to takhle sní, my jsme jednou dokonce přinesli takový lékařský slovník a chtěli jsme, aby nám tam zaškrt nemoci, který má. Hele, to trvalo tak dlouho, že on sám nabíč, aby to bylo rychlejší, že nám zaškrtne ty, který nemá. A opravdu to byly jenom dvě. Horečka omladnic a sklon k samovolným potratům. On dovede neuvěřitelné věci. On chrlí krev. On dostane zápal plic, kdy chce. On má zánět slepýho střeva, on předvede záchvat panoucnice, jemu vochrne ruka, on přestane slyšet. Já už se toho nelekám, já už ho znám leta, mě to je úplně jedno, co on dělá. On i při vystoupení, to se normálně mně stalo, že já, on najednou těsně před vystoupením takhle v portále sebou švihnul o zem pěnu u pusy a začal, že je zle, ať okamžitě zavoláme záchranku, že má záchvat. Mě to bylo úplně fuk, já jsem šel na jeviště ještě. Jsem říkal, a nyní náš host, Josef Alois Ználovský. On samozřejmě přišel veselý, vtipný jako teď, vystřelil parádní číslo, šel zpátky, tam se mu zase švihnul, řekl, že jsem debil, že jsem ho málem zabil. A zase měl tu pěnu a zase řval, že chce záchranku. Hele, on u nás jednou bydlel, spal teda u nás, a protože měl přijít až pozdě v noci, tak moje děti mě prosili, jestli by nemuseli ráno do školy, že by chtěli počkat, až se mistr zbudí, aby viděli, jakou má nemoc. A teď já zase rozumím, já zase doma nejsem tak vtipný, jo? Já takhle přísně jsem neřekl, hele děti, jo, já myslím, že není vhodné, abyste si dělali legraci z pana Náhlovskýho. Ano, třeba nějakou nemoc má, jo. A oni, no, že by právě chtěli vědět, jakou. A ty ta malá, ta soninka, rozumíte, ona má 5 let, no to je mazlíček, ty já nemůžu nic odepřít. A začalo to, tatínku, prosím tě, no tak jsem říkal, tak dobře, tak ty teda nemusíš do školky. Tě puberťákům jsem říkal, vy do školy musíte, ale první hodinu vám omluvím, no a tak. No. Tak seděli u snídaně v 7 ráno celá rodina a čekali, až mistr vstane. Náhlovský přišel 8 hodin ke stolu, ve vynikající náladě, děti otrávený. On začal vyprávět vtipy, teď si namazal 4 chleby, děti neviděli nikdy v životě zdravějšího člověka. Teď ta malá začala nabírat, měla pocit, že jí berou pohádku. A on takhle jel ty svoje fóry, jak on jede furt, vyprávěl, bavil, tam bylo za chvilku dusno u toho stolu. A on vám najednou uprostřed věty mě říká, hele člověče, já přestávám vidět na jedno oko. Děti poděkovali, vzali si tašku, šli do školy. Malá peskala. Jak říkám, mě už to nevadí, ale jako v nový společnosti někteří lidi se na to nikdy nezvyknou. My se tady tomu smějeme, ale v takové amfóře, třeba kde on hraje fotbal, tam si na to doteďka nezvykli. On se skácí uprostřed zápasu na trávník a leží. Bezvědomí, teď rozhodčí píská, teď vyhledají nosítka, doktora, teď já vždycky volám si střídačky, nechte ho bejt, říkám na rozhodčího, píské, jeďte. Hrejte, bude konec, rozporkujeme se, pojeme na oběd, on za náma přijde, jedem dál a to. Oni nikdy, oni se bojí všichni tam. Šíp, jedině Šíp ne, ten ho zná, protože na zájezdech oni bydlejí spolu v pokoji, tak to je druhý po mně, který už mu to taky nezhltne tyhle ty nemoci. My když jsme byli třeba v Portugalsku, tak ten Náhlovský stačil, jenom když jsme přijeli první den, než jsme přešli z autobusu do hotelu po těch asi 6 schodech, on jediný už se stačil spálit od sluníčka, to se může stát jenom jen. To bylo neuvěřitelné. No ale tak nic, tak rozumíte, jiný člověk by si to trochu něčím namazal. On ne, on začal hned, že ho něco svědí a teď no, celý den teď se začal celý klepat. Jo, a večer už, místo aby šel spát, tak stál před zrcadlem a říká, Ježišmarja, co je tohle? Co já to tady mám? Ježišmarja, co tady mám? A ten Šíp už úplně v klidu, ten se jenom na té posteli také nadzvěd a říká mu, ty vole, ty už umíš i rakovinu kůže.

Ahoj, tady Tomáš Linka. Tak si představte, že tuhle stanici, to znamená Country Radio, už posloucháte 35 let. Já teda taky, od samého začátku, když začínalo vysílat ještě z buňky na pražském výstavišti. A jak víte, můj život je country, takže tím pádem i Country Radio. Tak ti, milé rádio, přeju ještě mnoho společných country let. Ahoj, Tomáš Linka.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.

kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přiletla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to.

Dík vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

pálil archiv svých písniček, to se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Rochna

co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu, asi jí tížilo.

pám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

mých stěn. Dětský pláč a samý rváš sklepní byt, kde přísahám vám, nebyl nikdy den,

35 let country rádia, to mě baví. Co popřát country rádiu k jeho 35. narozeninám? No, mějte se krásně a ať vám to hraje tak pěkně jako dosud. Ahoj, Samson.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Chybí vám sluch anebo hlas?
2: Obojí, pane profesor. Obojí. A to je taková totiž hudební sluch. Já si myslím, že je to něco jako smysl pro humor. Prostě někdo má třeba aktivní a někdo jenom pasivní. A někdo ho nemá vůbec. A můj případ s hudebním sluchem je, že já mám takový pasivní hudební sluch. Mně se líbí její písničky. Já například miluju od Gilberta Beckoda Podívej, kvete růže. A když mám bezpečně zjištěno, že není na doslech živej člověk a jsem sám doma, tak ještě dám slamník na dveře a zpívám si Podívej, kvete růže. A to vám je zajímavé, to bych chtěl, kdyby mi někde některý vědec vysvětlil, čím to je. Já vevnitř tu písničku slyším přesně. Vevnitř zní naprosto precízně, bez jediné chyby. A vevnitř jí zpívám líp než Vondráčková. A líp než Gilbert Beckol. Vevnitř. Ale jak vám to projde tím krkem, to, co vyjde, to je halekačka, jo, to je konec, já nevím, kde se to změní, víte, někde v oblastech brzlíku a vyjde ze mě hrozná věc. A já si můžu zpívat sám doma, ale nemůžu třeba jít na pódium a říct, a nyní si posledněte píseň Gilberta Beckoda, Podívej, kvete růže. Lidi by mě hnali a o půlnoci by mě přišel kopnout Gilbert Beckoda, tedy zjevení. Ale tak je to taky s humorem. Já třeba, člověk se namáhá z melodií, dejme tomu, pan Gilbert Beckoda se namáhá z melodií a pak nějaký takovýhle to nedoslýchavec, hudební nedoslýchavec mu tu melodii obrátí něco hrozného. Ale s humorem je to taky tak. Člověk se někdy patlá s jednou větou, říká si, jak já bych formuloval tuhle větu, aby to byl vtip. A pak se to dozví, jak to koluje mezi lidmi a říká si, proč já jsem na to vůbec to co lidi o tom vypravují. A stačí jim to. Tak jako mně stačí to moje podání, Podívej, kvete růže. Jenom jeden takový malý příklad za všecky. Třeba jak dovedou lidi tradovat anebo zapsat vtip. Není to žádný velký vtip, ale právě v tom Montrealu, když za mnou tam chodili různí lidi a mluvili na mě anglicky v domnění, že mluvím anglicky, protože mě hodinu slyšeli na jevišti předstírat, tak já jsem říkal, já už nevím, jak tomu čelit, já se budu muset naučit anglicky jedinou větu, která by zněla: pohovořit se mnou nelze, popít ano. A říkal jsem, prosím vás, to mě naučte a já to těm lidem budu vždycky říkat. A jediný vtip té věty je v tom, že tam jsou ty dva tvary, pohovořit a popít, v té stručnosti. Přijel jsem pak do Prahy a četl jsem, jak jeden český novinář, který byl v Montrealu a tohle ode mě slyšel, napsal. Pan Horníček neumí anglicky, vystupuje anglicky a naučil se jedinou anglickou větu a tu říká všem svým návštěvníkům, kdy jim říká: to víte, popovídat si moc nemůžeme, ale na skleničku bych s váma šel.
3: Pane Horníček, je těžší pro herce zpívat anebo pro zpěváka mluvit?
2: No tak já bych řekl, že v každém případě je těžší zpívat, protože mluvit se naučí každý už ve dvou letech někdy nějak, že jo? Ale zpěv, to je ošemetná věc. Ale já vždycky přemýšlím, čím to je, že když zpěváci promluvějí, takže to je takový, máte takový podivný intonace, který vůbec nikde v životě neslyšíte. A oni mi jednou vysvětlovali, že je to tím, že oni musí ten hlas držet v určitý poloze a že ho potom drží i v té próze a teď se dopouštějí takových podivných intonací, které, a to není míněno proti ním, protože daleko horší je, když herec začne zpívat, to je samozřejmě. Oni, jim taky není dáno všecko, že jo? Když se zdá, že řeč je jednodušší než zpěv. Není, to je taky těžký. Mluvit normálně prostě a dávat větě tu intonaci, kterou potřebuje. Někdy herecky se uhraje v té písni lecos, ale někdy taky zpěvák právě výrazem tu píseň poničí. Já jsem například, už jsem tady jmenoval, já se k ní pořád vracím k té písni Podívej, kvete růže, protože ji mám rád. A slyšel jsem jí zpívat jednu dámu, nebyla to, upozorňuji, aby nedošlo k nějakým těm, Helena Vondráčková, bylo to jinde, v jiném městě. Slyšel jsem zpívat jednu dámu a ta tu píseň zpívala tak tragicky. Ta píseň je jednoduchá, ta zpívá jako, hele, ty, který máš nějaký trable a který máš bídu a tyhle, tyho, tohle a tohle, tak podívej, člověče, kvete růže, to je to důležitý, to je to krásný. A čili ten referén má být vždycky optimistický. Ale tato dáma to zpívala tak, jako kdyby říkala, máš trable, máš bídu, tohle všecko, ale já ti to musím říct otevřeně, ještě ke všemu kvete růže. To bylo hrozné. Prostě mu to na rovinu řekla, jo. Ten život je v tom, v tríbu. Protože podívej, Ježíš Maria, kvete růže. To je na zhroucení takový sdělení, když se to rozvíte, tak mírných zírných, jo, latinsky řečeno, tak to je na zhroucení skutečně, když podívej, kvete růže. Ale

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

se hochu, co se stane, až tě farář ožení, nás žádná holka nedostane.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj!

0: Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku. Já i kapela vám přejeme dalších krásných 35 let, protože nám přinášíte radost a je to hrozně hezké poslouchání. Takže mějte se hezky, zdraví Pacifik a Helena Maršálková.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: teďka měli taky ano. upozornit, že jsme kvůli
1: regulárnosti
0: jmenovali předsedu poroty. Předsedou poroty se stává pan František Čech,
2: Ringo.
0: A to z toho důvodu, že má z nás nejdelší školní vzdělání.
2: 22 let na 4 třídy.
0: Z tohoto důvodu jsme mu taky, jak bývá nyní v Československu zvykem, udělili čestný doktorát. To je doktor Čech.
2: Tak, já myslím, že to je všechno v pořádku, ano? Že nic nebrání tomu, abychom vzali quiz a začali toastovat. Začneme toastovat, ne, nebudem to prodlužovat.
3: My jsme toastéři a oni jsou toastadla.
4: A na to divný?
2: Tady držím toast.
5: Chtěl jsi říct test, ne?
2: Ty drž hobu, Čechu.

0: Když už chceš něco říkat, když už chceš diskutovat, tak říkej správné odpovědi, tady je máš určený. Tak jsme připravení, otázka, já začnu první.
1: To bude nejlepší.
0: Otázka první. Kdo je autorem těchto veršů? Buď pozdravena, země divu krásná, buď pozdravena, matičko Márus. Bez tebe nebyla by moje země šťastná, bez tebe nebyl by v ní socialismus. Za A. Drahomír Kolder. Za B. Jiří Ostaš. Za C. Karel IV. My vám nechceme radit při luštění, ale Karel IV. By něco takového nikdy neřekl. Správná odpověď je?
2: Správná odpověď je Jiří Ostaš.
0: Druhá otázka. Co označuje slovo odkolek? Za A. Část košile vlající z kalhot. Za B. Prodavače známek a kolků. Za C. Kapitalistického pekaře, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořisťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
2: Správná odpověď je za C.
0: Celou větou.
2: Odkolik byl kapitalistický pekař, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořišťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
0: Ale dal by si spořádnou housku. Jaká jsou křestní jména badatele I.V. Mičurina? Za A. Fjodor, za B. Kira Andrejevna, za C. Ivan Vladimírovič.
2: Ivan Vladimírovič.
3: Vážně? A víš, že já sám myslel, že Kira?
0: Které noci nabývají nad člověkem vlády nadpřirozené síly a přilétají čarodějnice? Za A. V noci na 24. prosince. Za B. Na 24. června, svátek Jana Křtitele. Za C. Na 21. srpna.
2: Června. Svátek Jana Křtitele.
3: Ano, svátek Jana Křtitele. Ale někdy dojde k omylu.
0: Co je to obchod na korze? Za A. Vynikající dílo režiséru Kadára a Glosse. Za B. Amatérský film o československo-rakouské celnici. Za C. Neuvěřitelný příběh Čety, která spatřila v Mladé Boleslavi Polobotky.
3: Však jim taky tleskají.
0: Tak, otázka poslední. Kdo pozvedl s Cyrilem kulturu slovanstva? Za A. Metoděj, za B. Walter Ulbricht, za C. Babinský.
2: Metoděj.
3: Ano, s Cyrilem Metoděj. Ale ty druhý dva by byly taky slušná dvojice.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Křižovatky cest od kapely Prospekt.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

že seš. Milé Country Radio, jako věrný posluchač ti za celou kapelu Texmeni přeju všechno nejlepší k tvým 35. narozeninám. Ještě nám dlouho a hezky hraj. Ahoj, Jarda Čvančara.

vlastní krví slunce kreslí, na skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít se

0: 35 let country rádia, to mě baví. Co popřát country rádiu k jeho 35. narozeninám? No, mějte se krásně a ať vám to hraje tak pěkně jako dosud. Ahoj, Samson.
1: Už dlouho nejel žádný vlak, já ležel v náspu jenom tak, pod spola vyvrácenou tabulí. Tam nápis dávno sloupal čas,

co do mě věl. Dva muži mladší pozdravil a starší žertem, co pak spěl. A proč tu ležíš,

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Zdravím všechny posluchače Country Rádia. Tímto bych chtěl poblahopřát k 35. výročí vzniku Country Rádia. Co popřát? Hodně krásných písniček, hlavně americká country music, aby se hodně zjevovala. No a do dalších let nejméně ještě aspoň 50. Mějte se krásně, Karel Kahovec. Jak můj?

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, a táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod drnem, tak

když si tehdy přinesla na talířku křupky. Musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka,

0: kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněný vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská je.

xkrát jsem jim ujel a ujedu jim zas, až to jednou kiksne, dostanu pro vás. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Katce dočka a pak bude šluz. 12 poldů na harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Ahoj Country Radio, k 35. narozeninám ti přeju všechno nejlepší. Tvoje Lucka Vondráčková.

0: kdo mi poví, co spíš.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

hodně láká. Na plážích písku hrady postaví. K čemu jsou hrady?

kolem jen ty praví, co jsem s nima za ty dlouhý roky hrál. Ten jeden mířil k oblakům a druhý pro svou skromnost nešel dál. A ten, co znal jen problémy a další, co se pořád všemu smál. Jsou ve mně jejich domovem, je jiný město nebo jiný stát. A třeba druhá strana světa, jistý je, že mám je pořád rád.

0: Tady je Country Radio, za minutu je 8:00. Dnes máme velký narozeninový den a objednali jsme si i počasí, takže pojďme na něj.
1: Country počasí.
0: Dneska bychom měli po celý den hlásit počasí v Pikovicích, takže tím začneme. V Pikovicích nadále slunečno a horko, ostatně tedy i tak jako na ostatním území, ale v Pikovicích zejména. Dneska jasno, skoro jasno, večer od západu místy polojasno a teploty vysoké 32 až 36 stupňů. No a když budeme dneska v tom pikovaru v Pikovicích, tak ideální teplota piva na čepu ve sklenici by měla být 6 až 8 stupňů. Teplota piva přímo na kohoutku má být o něco nižší, 5 až 7 stupňů, aby se po natečení do sklenice ohřála na správnou

0: hodnotu, takže doufám, že přesně v tomto duchu to takto bude probíhat i na našich narozeninách a na naší oslavě.
1: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
2: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Zhruba 57% rodičů počítá s tím, že za školní pomůcky pro děti zaplatí více než v loňském roce. U nízkopříjmových rodin je to 66%. Ubývá ale těch, kteří žádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla pětina. Letos jejich podíl klesl na 15%. Při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnicích nebo moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Pokud ho nemají, při pádu do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila Vodní záchranná služba Českého červeného kříže i policie. Pokud máte doma ještě použitelný batoh, tašku nebo aktovku, kterou nepotřebujete, tak následující zpráva je právě pro vás.
3: Akce 6. pražské městské části Pošli aktovku dál má úspěch. Zaměřená je na udržitelnost a solidaritu s těmi, kteří nemají dostatek prostředků na pořízení nového vybavení pro prvňáčky. Od konce května se vybralo k dnešnímu dni 79 použitých aktovek. 35 z nich už má nové majitele. Tašky je možné přinést přímo do kanceláře místostarosty nebo do informačních center. Honza Navrátil, Praha.
2: To byly sobotní zprávy, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Přeji vám hezký víkend.
1: Je to 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A buty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

bolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně.

0: Tady je Country Radio, zdraví vás Tonda Bezrouk, je krátce po 8, je sobota a Country Radio má dnes narozeniny. 35 let, mluvíme o tom pár dnů a právě dnes je ten den, kdy je opravdu potřeba pořádně rozvrhnout síly. Takže v tuto chvíli zdravím samozřejmě vás všechny posluchače, kteří nás posloucháte tak jako vždy, řekl bych, na místech obvyklých, čili v práci, v autě, třeba doma nebo na zahradě, na terase děláte si snídaní a podobně. No ale hlavně taky zdravím ty posluchače, kteří mají namířeno do pikovaru, kde právě dneska bude probíhat oslava našich narozenin. A to znamená, že v těchto chvílích nejspíš všichni míří nebo už se schází na nádraží v Praze v Bráníku, protože tam v 8.50 přijede vlak, který následně odjede v 8.57 a budou to vlastně takové dvě skupiny, protože jedna skupina, říkejme jí chodci, pojedou až do Kamenného přívozu a Posázavskou stezkou se vrátí do pikovaru a druhá skupina to budou takzvaní nechodci, ti neponechají nic náhodě a pojedou rovnou do Petrova u Prahy a půjdou rovnou do pikovaru, třeba už na to pivo, jak jsem o tom mluvil před chvílí v počasí. Jinak samozřejmě těžiště, ta hlavní oslava bude v pikovaru a potkáte se tam s námi, se všemi, de facto se všemi kolegy. Na místě bude Vítek Pěkný s Denisou Markovou moderovat celou akci vlastně od začátku, od 10. hodiny. Mimochodem s Vítkem se za chvíli telefonicky spojím, jak to vypadá na místě, ale budou tam i další kolegové, Milan Schmidt, Miloš Keller, Petr Bohuslav a tak dále, budou tam všichni. A budeme se průběžně taky věnovat tomu programu, který samozřejmě uslyšíte tedy přímo i z vysílání, kdy vystoupí Míra Paleček, Nové struny, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Petr Kocman, Denisa Marková, Petr Bohuslav, kolega, jak jsem říkal, a celá ta zábava bude de facto celodenní až do noci a zajímavé je, to mě překvapilo, když jsem v úvodu začal tím vlakem, který míří do pikovaru, tak z páteční jízdy z pikovaru, tady mám vypsané, že třeba jsou i ve 4.44 zítra ráno, tak Bůh ví tedy, dokdy to tam bude probíhat a bude to skvělé. Týká se to samozřejmě těch posluchačů, kteří vyhráli lístky v našich soutěžích, takže ti tam míří, no a my tam zamíříme už za chvíli. Takže téma je jasné dnešního dne, Country Radio má 35 let.
1: Víkendový pokec na Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No a rovnýma nohama do velkého narozeninového dne. Country Rádio má 35 let. Telefonicky teď jsem ve spojení s Vítem Pěkným, který už je v Pikovicích, v Pikovaru. Vítku, dobré ráno, zdravím tě, ahoj.
2: Dobré ráno, ahoj, zdravím tebe i posluchače. Tady probíhají přípravy, finišují. My tady s Milošem se snažíme přeprat totem. Ty, co odjíždějí z Bráníka, tak už asi tam přicházejí na peronu, hraje šlapěto. U šlapeťáků jsou lidi z Country Rádia, čili když tam přijdete, tak ty vás navedou přesně. Vlak odjíždí v 8.57, tak prosím vás, nezmeškat.
1: Tak, takže vy děláte ty finální přípravy v pivovaru. To vlastně by mě zajímalo, jaká je taková atmosféra po ránu v pivovaru. Právě popiš nám to.
2: No, je tady teplo. My s Milošem se snažíme přeprat totem. Karel staví studio, za chvilinku budeme připravený, nafukujeme balonky, takže jako finišujou přípravy.
1: Tak, na první pohled je znát, teda, že všichni ti vystoupí, kteří by měli vystoupit, to znamená Míra Paleček, Nové struny, Honza Vančura, Jirka Vondráček, Petr Kocman a tak dále. Je to tak, muzika se taky připravuje, bedny.
2: Samozřejmě, všechno bude tak, jak má být. Už tady začíná vonět jídlo, syčej pípy, vaří se káva, takže opravdu je na co se těšit.
1: Tak možná, jestli tam někde máš po ruce toho Miloše.
2: Miloše ti dávám ti ho k telefonu, Miloše. Tak já se loučím a předávám Miloše zatím.
1: My se ještě uslyšíme, Vítku, dneska ráno určitě. No a Miloš samozřejmě to je takový, řekl bych, odpolední jezdec a možná už je u sluchátka. Miloše, dobré ráno.
3: Ano, dobré ráno, přeju teda v 8 ráno nebo 8:30, nebo kdyby jsem dlouho nebyl.
1: No chci říct, že pro tebe jako pro starého trampa je to příhodný čas, ne, tady ten?
3: Prosím tě, říkej pro trampa, jo, to starého, to všichni vědí.
1: Takže je něco, co tě výrazně překvapilo dnes po ránu v Pikovicích?
3: Celkem, prosím tě, nějak nic, Pikovice jsou tak jako vždycky naprosto v pohodě, pěkné, a tady to taky všechno funguje, potom už nám docela slušně roste, když se na to psali, to nafukování. A včera to tady všude hrálo, spousta lidí, v podstatě v každém stánku, u zastávky a všude, tak byl docela slušný provoz.
1: Tak, takže dneska to nebude jiné, startuje to teda všechno v 10 hodin. Ty se třeba na co těšíš nejvíc z toho dnešního programu? Já jsem vlastně ještě ti možná napovím, v úvodu zmínil, že poslední vlak odjíždí ve 4.44, respektive zítra ráno, takže to je dost času.
3: To už je první vlak, to není poslední, poslední je ve 23.14.
1: Ano.
3: Aby jsme byli přesní. Já se nejvíc těším, ale já se těším na všechno. Já se těším, jak tady Vítek Pěkný, jak to stavíme ten totem, jak mu to upadne a on upadne na něj. Prosím tě, pozdravuji naše posluchače, já je pozdravuji taky, ale my musíme ten totem chytit, jo? Takže se s tebou teď rozloučím.
1: Tak jo, takže Miloš Keller na místě taky připravuje akci. Vítek Pěkný, jak jsem říkal telefonicky, se tam určitě vydáme. No a Vítek už to zmínil, že na nádraží v Praze v Bráníku právě teď hrají šlapeťáci a je tam taky část našeho týmu. Vlak odjíždí v 8.57 na místo, kam jsme se teď telefonicky podívali, to znamená do pivovaru, do Pikovic. Ano, je to tak, dneska slavíme 35 let.
0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je 8:30 a přestože je takhle poměrně brzo na sobotu, tak je tu nehoda, počítejte s ní na D1. Na 196,5 kilometru ve směru na Prahu jedná se o nehodu nákladního vozidla plus jednoho osobního, omezený průjezd v tomto úseku. Jinak bez nehod, zejména hlavní úseky, tak nechť to vydrží. A co se týká železnice, tak na trase Praha Pikovice, tam vlastně, kde máme dneska oslavu, tak tam je to v pořádku, žádné komplikace, ale na trase Frýdek Místek Frýdlant nad Ostravicí počítejte s náhradní autobusovou dopravou, dále na trase Olomouc Senice na Hané a taky Budišov nad Budišovkou Odry. Pokračujeme na Vysočině Humpolec Havlíčkův Brod a Brantice Tábor, no a ještě Polodenní Výluka, ta je na trase Čáslav Třemošnice, i tady tedy náhradní autobus doprava. Dobře dojeďte, ať jedete kamkoliv, šťastnou cestu.
2: Country Radio. Když spustí housle, zaskejí vrou.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
4: Moon and all your splendor, no only my heart.
3: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif u šríně prdlku volá hrdý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
6: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dneska je ten hlavní narozeninový den, Country Rádio má 35 let, no a je 8.38, Praha, Braník, nádraží, teď čeká na příjezd vlaku, který vlastně odjede podle jízdního řádu v 8.57, teda s přesným odjezdem směr Pikovice, směr Pikovar, kde ty hlavní oslavy budou probíhat. No a samozřejmě taky s chutí a rád zapojím vás, naše posluchače, to znamená, chcete-li zatelefonovat, téma uvedu v zápětí, ale vlastně je to o těch narozeninách. Takže telefon do studia 210 323 333 můžete volat, zrovna tak jako Marie, ta ovšem teda psala, že nám moc gratuluje k výročí Country Rádia a přeje, ať nám dneska vyjde počasí, ano, tak tam bude opravdu horko, zejména tedy v Pikovicích, ale vlastně všude v České republice. Další SMSka tady přišla: ahoj, a jestli kytary sebou do Pikovic, tak za mě samozřejmě kytary pochopitelně, přestože je tam na první pohled ten program hlavně k poslechu, ale když budete mít kytaru, tak si zahrajete třeba s Patrolou Šlapeto, která teď hraje zatím na nádraží. No, já přeruším tady to povídání, protože někdo se dovolal. Kdo pak tam Country Rádio? Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno, tady Vela.
1: A to křestní Vela nebo...
2: Vela, to je přezdívka a volávám k vám často.
1: Jo, Velo, takže...
2: Takže Kačka s Láďou už mě znajou.
1: Takže Velo, my si můžeme tykat teda, já tě zdravím, ahoj.
2: Samozřejmě, ahoj.
1: Nejsi na cestě do Pikovic, ano, abych teda...
2: Nejsem na cestě do Pikovic, protože z Otrokovic to mám sakra daleko.
1: To je pravda, to je teda pravda. A vlastně jsem se tě chtěl zeptat, jestli znáš tu stezku de facto, která vede do Pikovic a kam se dostaneme po Sázavským Pacifikem, je to taková...
2: Znám se, že neznám. Naposledy jsem v květnu byla v hospodě u Tapterů.
1: No, tak to je.
2: To jsme dělali Vltavu, to bylo kousek, že jo?
1: No, tak to je přesně ta oblast, jo? Přesně
2: no,
1: tak.
2: No, já jsem si to myslela. Teď, když vás poslouchám od rána, tak jsem si uvědomila, že jsem tam teda s turistama zlínskýma byla nedávno.
1: No, hospoda u Tapterů, tam se přiznám, jsem nebyl, to je jedna z nejhezčích.
2: Prosím.
1: A je to legendární, jak to na tebe zapůsobilo teda?
2: Mám být upřímná, tak zvláštně, jo, tak trendsky,
1: no,
2: zvláštně.
1: To je vlastně,
2: a to já miluju.
1: To je vlastně správně, takže tak to funguje, můžeme říct, jo?
2: Přesně.
1: Dobře, takže můžu tě brát jako jednoho z gratulantů telefonického teď.
2: Samozřejmě.
1: Ano, tak díky moc. A v okolí Otrokovic ještě, aby jsme to trochu usadili do tvého kraje, tam je nějaká hezká trasa, kam bys třeba pozvala nás z Čech?
2: Je tady spousta tras, třeba v Tesáku na Kelský a voní na rozhlednu, nebo okolo Hostýna. Tady je spoustu hezkých tras.
1: No jo, Hostýn je známý a Tesák Hostýn. Jsem slyšel dobře?
2: Ano, Tesák, Troják, to jsou takové ty kopečky, které jsou pro ty turisty. Rozhledna Maruška, kdy si můžou vyšlápnout prostě na pohodu.
1: Tak, to zní taky Tesák, právě tak trampsky, takže děkujeme za pozvánku na Otrokovicko. Pozdravili jsme teda naopak naše de facto gratulanty oslavence, kteří míří do Pikovic. A tobě děkuju za telefon, díky, měj se hezky.
2: Mějte se hezky všichni, nashledanou.
1: Tak jo, díky, no a na další telefony se budu těšit v průběhu rána, respektive, protože od té 10. začínáme vysílat z místa oslav, no ale do té doby, řekněme, to je ještě spousta času.
0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Jsem starý Tom Shure z Pobřeží, pamětník slavných dob. A sekáč, jak se říkalo, teď už jsem ale trop. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět. Já tom, co pamatuje rok 49. Teď jako starý vagabund obcházím tenhle svět.

až jedenkrát ho přiblafu jeden hráč řádsky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Až jedenkrát ho přiblafu jeden hráč řádsky zved. A tak skončil byl, když psal se rok 49. Náš řezník Jacky z New Yorku mýval zlý opice. A vždycky, když byl pod parou, strhla se pranice. Až jednou nalíte na kudlu, co vytáh starej red.

a všichni ti mý parťáci bývali frajeři. Teď už jsem sám a jako stín postávám u dveří. Teď jako starej vagabund obchází.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tady je Country Rádio, dnes jsou ty hlavní oslavy, kdy slavíme 35 let. No a vlastně můžete volat stále telefon 210 323 333, protože já jsem se vás chtěl zeptat, popovídat si, no spíš zeptat na tu Posázavskou stezku, což je česká trampská klasika, protože ten vlak, který odjíždí z Braníka za chvíli v 8.57, tak poveze dvě skupiny. Jedna teda vystoupí v Petrově u Prahy, ale druhá bude pokračovat směr Kamenný Přívoz a pochodovat pěšky do Pikovaru a zabere to asi 3 hodiny, což je poměrně dlouho a je to hezká procházka právě Posázavskou stezkou, tak jestli pak ji znáte. Ona začíná vlastně i končí na železniční zastávce Petrov u Prahy, to je přesně to místo, o kterém dneska celý den budeme mluvit. Tímto údolím, nebo tady tou trasou, tímto územím jezdí Posázavský Pacifik, což je tedy ta malebná lokálka vlastně z Prahy Braníku do Čerčan, to je ta trasa. Kdyby někdo úplně nevěděl, jako třeba před chvílí, to byla posluchačka z Otrokovic. No a cestou je dobře vidět Pikovická jehla například s dřevěným křížem na vrcholu. A ta stezka je pohodová, převážně vede po lesních cestách, po takové té šotolině, kde se dobře chodí, po kamenných stupních. Takže původně to bylo teda zamýšleno, že je to pro pěší. A pro cyklisty ani tak ne, no ale dnes je doba, že ty kola přece jenom vydrží ledasco. Když cyklisti dojedou až na Lysou horu, tak co by nezvládli tady tu stezku, ale myslím, že pro pěší je i pohodovější, když tam třeba žádného cyklistu nepotkají. Takže to je opravdu hezká trasa, kterou jste možná zvládli letos v létě několikrát. No a za chvíli tam právě půjde, říkáme tomu pracovně, naše druhá skupina s Kubou Jirouškem, který teda doufám, že dojde, protože pak bude hrát s novýma strunama přímo na nádvoří v Pikovaru. Tak a po 9. hodině se ještě spojíme s kolegou Vítkem a s Milošem Kellerem třeba taky, kteří už dostavili, doufám, totem, tak mě bude zajímat, jak se to tam vyvíjí a jaká je atmosféra, jestli už třeba někdo přišel, řekněme, po vlastní ose. Tak uvidíme po 9.

0: pravdu do těch 36 stupňů. Jinak zopakuju, před hodinou jsem říkal, ideální teplota piva na čepu ve sklenici je 6 až 8 stupňů, takže takto by se ty teploty daly přežít.
1: Country počasí.
2: Dnes předpokládáme jasno nebo skoro jasno. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosazními doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Je to jako každý rok. Ovocnáři tentokrát ve Zlínském kraji odhadují, že letos sklidí čtvrtinu nebo dokonce jen pětinu obvyklé úrody. Počasí jim totiž vůbec nepřeje. Ovoce po jarních mrazech poškodila i letní vedra. Co je nového ve Škodovce, to ví náš kolega Luboš Dvořák, který nahlédl za plot.
2: Za plotem automobilky Škoda se opět investuje do nových staveb a je to vidět i z okolních silnic. Podél tangenty finišuje výstavba velkokapacitních sil, která budou zásobníky biomasy pro parní elektrárnu. Hotova je první část dopravníkového mostu. Zároveň se staví objekt pro nový kotel. Práce postupují bez omezení dodávek energií. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Dobrovolníci nejen v Brně se pustili do pomoci zvířatům.
3: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Tropické teploty atakující téměř hranici 40 stupňů trápí nejen lidi, ale především zvířata. Další a další dobrovolníci se zapojují do pomoci těm nejzranitelnějším. Na různých zákoutích, pod stromky, keříky se množí nádobky s vodou, které milovníci zvířat každý den doplňují čerstvou vodou. Zvířata nejen ve městě trpí jejím nedostatkem, proto bych rád touto cestou požádal ty z vás, kteří mají nějakou možnost pár misek do svého okolí rozmístit, aby to udělali. Nejlepším místem je stinný prostor, dále od lidí někde v trávě, kde ještě nějaká zbyla. Ježci, veverky, mnozí ptáci i včely si vodu jistě najdou. Pomůže mělká miska, plastové víčko či talířek. Mysleme tedy na ty, co vodu jen těžko hledají, navíc teď, když i potoky vysychají. Dnes se tedy loučím větou. Máte už nalito? Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Tady je Country Radio, je krátce po deváté, u mikrofonu Tonda Bezrouk, zdravím vás, hezkou sobotu, hezké ráno, v kalendáři Hanka, tady čtu jméno, takové hezké, tak Hankám, Haničkám, všechno nejlepší k svátku a my máme dneska narozeniny, Country Radio slaví 35 let, no a píše nám třeba Ivanka Urbanová, naše stálá posluchačka, přeje všem všechno nejlepší, ať se dobře daří, že jsme nejlepší, děkujeme. Marek z Kořenova taky napsal k narozeninám hodně zdraví a hrajte pěkné písničky, takže to jsou SMSky třeba, co vybírám právě teď. No a jak se blíží 10. hodina, jak se taky vlak blíží do Pikovic, tak v 10 se otevře areál a vlastně potom hned začne vysílání živé od tamtud, kde je Vítek pěkný. Budu s ním telefonovat za chvíli s Denisou Markovou, bude vysílat, ale samozřejmě i další kolegové, Miloš Keller, Milan Schmidt a tak dále, pokud dojde Kuba Jiroušek, protože on půjde tu delší trasu, jak jsme o tom mluvili, tak s těmi novými strunami, až dojdou, budou hrát. Od 10. do 13. Šlapeto na místě, pak bude hrát zpívat Míra Paleček a pak to bude pokračovat. To znamená Jirka Vondráček od 14. hodiny, od 15. hodiny to bude důležitý, takový zlom, o tom si taky popovídáme telefonicky za chvilku, protože náš rádiový hlas Miloslav Mejzlík bude jedním z těch, kteří rozkrojí narozeninový dort. Dál v programu Honza Vančura a tak dále a tak dále. De facto ten program bude až do noci a klidně přes půlnoc, protože počítáme, jak jsme mluvili před hodinou s Milošem Kellerem, s odjezdem vlaku třeba i po půlnoci ve 4:44 jede ten poslední nebo první vlak s těmi posledními návštěvníky. Takže to bude opravdu dlouhý den a dlouhá noc, ale mě tady bliká telefon teď. Takže se dovolal, kdo pak Country Radio, kdo pak tam, dobrý den.
1: Tondo, tady je Iva Sarpsáku. Já jsem bohužel svým zdravotním stavem uvázaná doma.
0: Ano.
1: Tak aspoň vzpomínám, jak jsme asi tuším, v 75. roce jeli do Petrova a pak jsme šli proti proudu Vltavy, teda Sázavy, do Kamenného přívozu.
0: No ano, je to tak, jasně.
1: A můžu říct, že jsme kolikrát šli i řečištěm, protože byla Sázava tak vyschlá, že jsme šli prostě po kamení.
0: Ale víš, že vlastně máš pravdu, ty říkala jsi, že to byl který rok, 73. plus minus?
1: 75.
0: Nebo 5, teď jsem, ano, od někoho slyšel, že podobná sucha byla kolem toho roku 73, nebo tak nějak, nebo ty říkáš 5.
1: V 75. jsme tam šli. Šli jsme prostě řečištěm, protože místama to bylo tak vysklý,
0: no
1: že se dalo jít řekou.
0: Přesně, já říkám žádné.
1: A je to fantastický kamení.
0: No, ale vlastně no, hezká procházka, vidíš to, zůstala ti v paměti dlouhou dobu.
1: Tak jsme vymetli všechny možný výlety, podnikový, soukromý.
0: Tak já si ale myslím, že tam ten ráz té přírody, krajiny, tam se to nezměnilo určitě, nějak výrazně, no. Takže tam je to furt hezké,
1: pěkné. Já jsem jezdila o prázdninách babičce na Želivku.
0: Jo?
1: 4 kilometry nad Dolní Královice.
0: Tak vidíš, Ivo, ty jsi na ty řeky, takže Želivka, Sázava a podobně. Ivo, tak já tě beru jako dalšího gratulanta našeho telefonického. Moc děkuji za tady tu vzpomínku, měj se
1: no,
0: hezky,
1: je to,
0: ahoj.
1: Je to hezký a moc mě mrzí, že nemůžu tam bejt.
0: Ale přesto moc děkuju za telefon. Jsem rád, že zavolala. Měj se hezky, ahoj.
1: Je mi 1,80, ahoj.
0: Ahoj. No a když teda Iva tam nemůže bejt, tak i pro všechny ostatní teď nové struny, kteří na místě budou hrát a zpívat od 17. do 18. hodiny. A teď jsou tady u nás živě na Country Rádiu.

zilí jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcí. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie Jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám.

0: Tak to se nám hodí ve vysílání Country Rádia, nádherná písnička Pivní Jeep a Honza vyčítal to. A my teď navštívíme Pikovár, kde samozřejmě to o pivu taky bude. Před hodinou jsem mimo jiné mluvil s Milošem Kellerem, ten říkal, že na něj je to moc brzo, tady ten čas brzký raní jako na starého trampa. No a Vítek Pěkný, ten zase všude jezdí autem, tak nevím, jestli ten výběr byl dobrý. Vítku, slyšíme se, halo, halo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, slyšíme se báječně, vidíme se špatně.
0: Tak, přestože teda jezdíš všude autem, tak teď jsi trošku, řekl bych, v trampské osadě, v trampské oblasti, takže dobré, nejsi ničím překvapený.
1: No, překvapilo mě to, když si říkal Milošovi, že je starý tramp, tak říkal, že je to bez toho starý, že jo, že jenom tramp. A mě když řekne, že jsem starý tramp, tak já jsem jenom starý.
0: No tak služebně, samozřejmě. Zajímalo by mě, tam je stanové městečko u Pikovaru, jestli je tam hodně mladých.
1: Není to u Pikovaru, poblíž. Je to kousek tak minutu a půl pěšky do Lukřece. Tam je krásný rovný tábořiště a je to bezvadný místo, když si tady člověk pořídí náladu, tak kde jí do rána vyspí. Je tam volno zatím, krásný, bezvadný, funguje už tam občerstvení, takže skvělý, ale nejlepší občerstvení je tady v Pikovaru.
0: Jasně.
1: Hele, už na mě mává Denisa, ahoj Deniso.
0: Denisa Marková.
1: Deniso, pojď nám něco říct taky, no.
0: No jasně, to rád uslyším Denisu Markovou po ránu. No,
1: prosím tě, hele, a Tondo, tobě není líto, že tady s náma nejseš?
0: No mě to líto je teda, samozřejmě, ale někdo tady být musí, ale závidím ti i Denisu Markovou. Deniso, zdravím vás, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tom, jak vy to máte?
2: Všechny posluchače rádia, Country rádia.
0: Zaprvé, zajímá mě, jak vy to máte s brzkým vstáváním a jak to máte třeba se zpíváním tady v tom brzkém čase a vůbec s moderováním a s akcí?
2: Brzké vstávání mi nevadí, protože chodím normálně do práce jako každý smrtelník a vstávám ráno v 5:30. Ne. Takže to mi nevadí, ale zpívat ráno to nejde. To se nedá, to ty hlasivky, to je sval, který musíte rozcvičit, takže to jde až tak po 10. a stěžka.
0: Vidíte, to jste vůbec neměla říkat, my vás máme za hvězdu, hvězda nechodí do práce. Možná pivo, že byste si taky dala po ránu, šlo by to?
1: No, to už tady probíhá.
2: Jo, mají nealkoholický, já nepiju alkohol.
1: Mají osmičku, to je pivo řidičů a potom mají bezinku, to je skvělá a dobrá limonáda. Takže teď si dáme ještě jedno, aby jsme večer mohli, tak si jdeme na osmičku a pak bude bezinka a bude to.
2: Ale Vítku, my od 10 budeme spolu vysílat, tak si dáme dvě pivka, aby to bylo trošku veselější.
1: No dobře, když myslíš.
0: A ještě, abyste nás...
1: Aby jsme nezapomněli a neodvykli, že jo?
2: Přesně.
0: Možná ještě nás nalákejte nejenom to pivo, ale ono to bude i o velkém dortu dneska a vlastně v kolik a jakým způsobem proběhne to zakrojení dortu, možná to bude i s hymnou a tam si asi Denisa taky zaspívá.
1: To asi jo, Denisa bude zpívat i předtím sama s Petrem Kocmanem a Jirkou Vondráčkem a zakrojení dortu proběhne v 15 hodin 15 minut a potom budeme všichni zpívat s Honzou Vančorou prej a budou to promovaní inženýři. Tak to jsem zvědavý, co budou dělat všichni magistři a doktoři teda, ale třeba to dají. Jako. A jinak dort má hlídat Miloš Keller.
2: Tak to je ten pravý.
1: A teď úplně si nejsem jistý, jako víte, jak to, víš, jak to bylo v tom filmu. Já jsem vás varoval, neříkejte mi to, já co vidím.
0: To je ten pravý. Já
2: se hral.
0: To jste dali tomu pravýmu, přesně tak, tuhle tu funkci.
1: Hele, až bude dort, tak my ti pošlem fotku, aby si věděl, o co si přišel, až tak ti kousek přivezu potom, jo?
0: Perfektní, já se budu těšit, já zatím tady mluvím s posluchačema, píšou, volají, přejí nám, jsem moc rád za váma, slyším hluk, takže už se to tam opravdu plní, v 10 to všechno vypukne, tak já se na to těším, rád jsem vás slyšel, Denisu, Vítku i tebe.
2: Měj se moc fajn.
1: Hezký jde na hezký vysílání, ještě se určitě uslyšíme. Čau, čau.
0: Tak jo, zatím mějte se krásně. Takže taková je atmosféra. Aktuální na nádvoří Pikovaru v Pikovicích, kde tedy už spousta lidí je, ale hlavní skupiny, samozřejmě vlakem a podobně, tam teprve míří. Jak jste slyšeli, nebyli jsme tam naposledy. Celý den budeme vysílat z Pikovaru v Pikovicích.
3: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace za minutu půl desáté, no a na silnicích úplný klid není. Pozor na D5C, 104. kilometr ve směru na Rozvadov je nehoda a jeden pruh je neprůjezdný, jeďte opatrně. Další nehoda na D11C, respektive ne nehoda, ale předmět na vozovce, tak D11, nespecifikovaný 62. kilometr ve směru na Prahu, tam jeďte opatrně. A nehoda je na D1C, na kilometru ve směru na Brno a navíc je to s únikem oleje, takže opatrně a pomalej v tomto úseku. A ještě je hlášená nehoda v Praze na ulici Kbelské, ukřížení s Novopackou a ještě silnice 19 u Obrataně na Pelhřimovsku. I tady dopravní nehoda, na místo jede policie. Jezděte opatrně, ať dobře dojedete, šťastnou cestu.

0: Daj recht, pane Rado, nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
4: Country pod kapotou, váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
5: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, tady je Country Rádio a dnes je opravdu ten den D, o kterém mluvíme dlouhou dobu. Právě na dnešek připadají ty hlavní oslavy našeho výročí. Country Rádio má 35 let a kolega Vítek Pěkný, vlastně, který je v Pikovaru v Pikovicích, zrovna před chvílí telefonoval, že už je to tam všechno nachystáno, připraveno. A zatímco teď posloucháte vysílání, tedy ještě z našeho klasického studia stálého v Praze na Vinici na Vinohradské třídě, tak od 10. hodiny už budeme vysílat z Pikovic. Doufám tedy taky s vámi všemi, no a se všemi gratulanty a vystupujícími, to znamená hrát a zpívat bude kapela Šlapeto, Míra Paleček, Nové struny s Kubou Jirouškem, Honza Vančura, abych na někoho nezapomněl, Jirka Vondráček, Petr Kocman, Denisa Marková, ta je tam s Vítkem Pěkným samozřejmě, ty uslyšíte hned po 10. v roli moderátorů, tedy hlavně Denisou Markovou, na to se těším, Petr Bohuslav bude zpívat, anebo St. Johnny s Milanem Schmidtem. A ta zábava dnes tam bude de facto až do nočních hodin nebo do půlnoci. No a vy nám píšete a na pár SMSek se tady podívám. Ahoj Tondo a celé Country Rádio. Máte asi milion zpráv, nám píše Vlasta z Berouna. No tak nějak, Vlasto, děkujeme, ale přidávám se, přeju všechno nejlepší k narozeninám. Nejsem tam, ale poslouchám, moc si to užijte. Tak Vlasto, taky tam nejsem. Děkuju, děkujeme za přání a užijeme si to i my, kteří tam nejsme. Dál píše Marek z Kořenova. Všechno nejlepší k narozeninám, hrajte pěkné písničky, děkujeme. Vybírám, třeba tady píše Hezký den z Brna, přeje Petr všechno nejlepší a všem, co vysílají, všem, co se starají o naší pohodu. Píše jsem v práci, ale od božího rána poslouchám. Tak, děkujeme a ještě jedna SMSka. Chtěl bych popřát všechno nejlepší k 35. narozeninám. Hodně štěstí, mnoho úspěchu do dalších let. Rád poslouchám. No vidíte, tak mě napadlo 35. narozeniny. Jak si třeba vzpomínáte na svých 35? Chcete-li, zavolejte do studia 210 323 333. No, je to zkrátka takový mezník, je to takové hezké kulaté číslo. No, nebo jenom budeme říkat, je to kulaté číslo, ale u rádia můžeme říct hezké kulaté číslo. Tak jo, takže jdeme dál, ačkoliv teď tady probliknul telefon a vypadá to, že neprobliknul, problikne za chvíli, tak si ještě za chvíli s někým uslyším. Teď Jindra Šťáhlavský, Hana Lounová, no a dneska slavíme 35 let.
2: Někdy se mi přes den zdá, že je život věc tak zlá, že bych zítra tady nemusel už být.

Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, ta kazí dobrej mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamíny. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sníme.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: No a dnešní téma je samozřejmě jasné, protože dneska to vrcholí ty oslavy, jak jsem říkal, je tady ten hlavní den D našich oslav. Country Rádio má 35 let. No a vidíte, k těm mnoha počinům patří i to, že si celý náš tým zaspívá písničku Promovaní inženýři v průběhu odpoledne z Pikovic. Tak na to se teda těším, to budu poslouchat opravdu bedlivě, protože už za nějakých plus minus 10 minut, zkrátka lehce po desáté, začínáme vysílat právě z Pikovaru v Pikovicích s Vítkem Pěkným, s Denisou Márkovou a s dalšími, pochopitelně. Věřím tomu, že k mikrofonu přijdou třeba i posluchači, kterých tam bude spousta. Vlasta ze Zlína píše, jako i vy další, SMSku třeba velká gratulace. Country Rádio poslouchám každý den. Ano, jsme rádi. No a telefon bliká. Teď teda někoho pozdravím taky, kdo pak tam. Dobrý den.
2: Ahoj, tady je Košťák od vás. Tak milovaný rádio zdravím. Hrajete velmi dobře. Vlastně, co už má v Praze starý vandrák poslouchá, když ne Country Rádio.
1: Jo, to je fakt. A vidím, slyším teda, že jsi na cestě.
2: No, žijte se z Radoní z Dolorních Počernic, tam mám další zastávku.
1: Dobře, a nějaká oslava dnes teda bude?
2: No, dám si na vaše zdravý kousek ferneta a trochu piva.
1: No tak to jsme rádi, aspoň takhle na dálku. Dobře, mimochodem, ty si vzpomínáš na svých 35?
2: Nestváš, to jsem pracoval v Bratislavě jako řidič tramvaje.
1: No, takže vzpomínáš. Takže krásný časy, můžeme říct, jo?
2: Tak.
1: Dobře.
2: Dneska je mi o pár dní víc, v listopadě bude 68. Mladej kluk,
1: takže bereme tě jako dalšího gratulanta. Díky za telefon, dobře dojeď pošťáku. Honzo, ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak, mladý kluk pošťák Honza, tak vy, kdo nemůžete být živě u toho, poslouchejte Country Rádio.
3: Včera uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešek, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkend, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: připraveno. Vše může vypuknout, však taky vypukne. Mimochodem, jak bude dnes v Pikovicích? Nadále slunečno a horko, teploty až 36 stupňů. No a pozor, v horkých dnech je potřeba vypít denně 2 až 3 litry tekutin při zátěži i více, což může být právě na naší oslavě taková zátěž. Lékaři dále říkají, ať pijeme průběžně a nečekáme na žízeň, která značí počínající dehydrataci, takže pro jistotu přidám tedy ještě 1 stupně Celsia. Ideální teplota piva na čepu ve sklenici by měla být 6 až 8 stupňů Celsia.
1: Country počasí.
2: Dnes předpokládáme jasno nebo skoro jasno. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Rádio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký den. Sobotní zprávy začneme u důchodu, protože starobní důchody se od ledna mohou zvýšit plošně o zhruba 300 korun, jak to naznačuje vzorec výpočtu pravidelného navyšování, nebo až o dvojnásobek. Ministr práce a sociálních věcí Juchelka připustil, že vláda může využít zákonnou možnost zvýšit penze nad rámec běžné valorizace. Pokud se plány naplní, státní rozpočet by se navýšil až o 10 miliard korun. Opět si připomeneme události srpna roku 1968.
2: Události srpna roku 1968 si hlavní město připomene 5. ročníkem kulturně společenského festivalu Nevermore, který proběhne na výstavišti. Tento rok je věnovaný tématu příběhy těch, kteří tu chyběli. Nejde pouze o memento tragických obětí, ale především o připomínku masivní vlnové emigrace, která po srpnu 1968 následovala. Program se na výstavišti chystá od 2 odpoledne až do půlnoci. Honza Navrátil, Praha.
1: Postřehy od našich sousedů má tento týden kolega Luboš Dvořák.
3: Na Slovensku je stále co objevovat i obdivovat, a tak jsem mu letos opět věnoval 2 týdny dovolené. Ovšem zásadní je zvolit trasu mezi tatranské velikány. První pastí je už Brno, tudy ne. Doporučuji proto od Prahy a okolí hradeckou dálnici, která vás v klidu přenese až za Pardubice. Vysoké Mýto už má obchvat, za Litomyšlí je nový kus dálnice až nad Svitavy a jak spadnete z Mohelničáku dolů, tak máte vyhráno. Mýte maximální povolenou rychlostí Olomouc, Flidek, Mistek a na jednou jste u Jablunkova. Do slovenské zemi vpadnete cez Čadcu a za Žilinou zmizíte v 7 kilometrů dlouhém tunelu pod Malou Fatrou, až pak to začne drhnout v serpentínách před Ružomberokem, který je hrdinou dopravního zpravodajství jako u nás středočeský Benešov. Bonusem pro účastníky kolony je však výhled na blížící se nízké i vysoké Tatry. Dobrá zpráva nakonec. Dálniční obchvat Ružomberoku otevřou v půlce září. Pohodovou cestu do Tatier přeje Luboš Dvořák.
1: Sobotní

0: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec, přeji vám hezký víkend.
1: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Radio, no a Boráky určitě nebude louskat Denisa Marková a Vítek Pěkný, kteří nás budou provázet tím dnešním narozeninovým dnem, těmi oslavami z Pikovic, z Pikovaru, kde jsou právě teď ve studiu. Já vás zdravím, předávám vám tímto slovo, jak pak se slyšíme, hezké dopoledne.
1: Haló, haló, pěkné dopoledne.
2: Pěkné dopoledne, Vítek Pěkný zdraví.
1: A Denisa Marková zdraví z Pikovic, z Pikovaru, kde přijel první vagon těch, kteří nešli na túru. Všechny srdečně zdravíme a vítáme, zdravíme všechny.
2: Tady pěkně narváno.
1: Posluchače. Mm-hmm. Jediný, co je mrzutý, Deniso, musíme ano. Říct, že nemůžeme hrát na přání od posluchačů, protože tady nevidíme ani SMSky, ani e-mail.
2: Ale my budeme hrát na přání.
1: Ale budeme hrát na přání těch, kteří jsou tady v Pikovaru, čili můžete k nám přijít. Třeba teďka někdo může přijít a přát si nějakou písničku. A než se osmělíte, tak samozřejmě můžeme pustit něco tady, co máme k dispozici. Vidíš to, Deniso, já mám
2: já
1: špatný zrak.
2: Třeba Ivan Mládek.
1: A nebo třeba
2: a zelenáči.
1: Johnny Cash taky by to šlo.
2: Je, ale co ty krásný. To si dáme.
1: Tak jo, tak si užijte krásné narozeninové dopoledne. My vám přejeme příjemný poslech.
2: Příjemný poslech.

0: No a my už tady máme paní Jitku. Paní Jitko, ahoj, dobrý ahoj, den. Jitko. Slyšíme se?
1: Vidíme se, já jsem Jitka a jsem tady v Pikovicích, v Pikovaru. Všechny tady zdravím a přála jsem si písničku pro všechny, co sem dorazili a i ty, co jdou ještě ta pěšky. A písnička se jmenuje Zlato a tím zdravím pana Romana Horkého, který snad už je na uzdravený.
2: Ježiš, to je hezký, Jitko. Vy jste šla taky pěšky?
1: Ne, já jsem šla jenom z nádraží.
2: Jenom z nádraží. Mm-hmm.
0: A můžem tu písničku taky poslat všem těm, kteří se sem nedostali a poslouchají.
1: Určitě, všem posluchačům Country Rádia.
0: To je
1: děkuji.
0: Hezký.
2: Vy jste průkopnice těch všech, kteří dneska přijdou sem k nám, k improvizovanému pódiu, respektive studiu a budou si přát písničky, tak děkujeme.
1: Já taky děkuji. Mějte a ať si to užijeme.
0: Určitě. Tak jdeme na to. Zlato od Jitky. Právě teď.

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

0: ta krásná písnička, která zní nádvořím pikovaru, ve kterým se nacházíme právě s Vítkem Pěkným. A vlastně už možná takovou třetinkou těch, kteří dorazili od vlaku. A je tady s námi taky docent.
1: Docente, docent. Ahoj, co si budeme hrát?
2: Ahoj Vítku.
3: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Tak, dobrý, můžeme?
0: Ale to je potřeba, abych všichni věděli, že poslouchají Country Radio.
1: Tak,
0: že?
1: Co si zahrajeme?
2: Zdravím Country Radio i tebe, Vítku. Zahrajeme si od plavců Jižní Čechy a bude to ode mě od docenta pro všechny, co sem dorazili a ještě dorazí. A hlavně pro nás, pro všechny z Jižních Čech.
0: Odkud jste z Jižních Čech? No to víme, ale jaká.
2: Z Tábora.
0: Ježiš, teď jsem tam byla na dovolený. Máte tam výborný, krásný muzeum. A na náměstí dělají dobrý kafíčko.
2: A hlavně muzeum čokolády.
1: No, hele.
0: Tam jsem nešla, tam nesmím.
1: A ještě tady máme Milana Šmita. Milane, pojď k nám. Milane, pojď pozdravit posluchače.
4: Dobře, a kam mám jít?
0: Tady pojď k nám.
5: Tak krásné dopoledne, přátelé, zdravím vás tady z pikovaru. Já jsem právě teď dorazil, takže se rozkoukávám a koukám, je nás tu poměrně dost. Doufám tedy, že atmosféra vydrží taková, jaká je a že počasí vydrží takový, jaký je, protože 35, co si budeme povídat.
0: To nebude, neboj. Jakou jsi měl cestu? V klimatizovaném voze? A nebo vlakem?
5: Měl jsem cestu ve voze bez klimatizace, Ježíš, ale to není tak důležitý. Těch 35 by se právě šiklo, ne k těm 35 letům,
0: takže
5: by to tak, jako se nám to krásně jako letilo, no, ale uvidíme, hlavně, aby nepršelo a ať vydrží dobrá nálada, prostě oslava to zaslouží.
0: Přesně.
1: A docente, tobě hrajeme ty Jižní Čechy, aby si to užil taky ten dnešní den.
2: Díky.
1: Příjemný poslech z Pikovic, ahoj.
0: Pěkný poslech.
1: Pěkně.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady krátké dopravní informace a pohled na víkendovou dopravu, co se kolejí týče. Pozor na polodenní výluku v úseku Čáslav Třemošnice. Tam budete přesedat na autobusy. Ještě jedna zpráva z pražských kolejí. Z důvodu údržby tramvajové trati dochází v sobotu 15. srpna od 8.30 do 17 hodin k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Červený vrch Dědina. Tramvaje končí na Červeném vrchu. Ještě pohled na dálnice, hodně frekventovaná D1. Máme tady zprávu, kterou už asi znáte, od 25. do 23. kilometru ve směru na Prahu jsou práce na silnici, provoz je tam převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. Počítejte s tím, že v tomto místě se můžete zdržet. Stejně tak počítejte také s možným zdržením v okolí nájezdu exit 196 ve směru na Ostravu na dálnici D1. I tady jsou práce na silnici a je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio. Na konci světa.
3: Folk Team na konci světa. Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku kiláků,

0: Tak to byl Ranger, spoutník s kytarou, posloucháte Country Radio, posloucháte Spikovaru, kde slavíme 35. narozeniny a hrajeme na přání. Zdraví vás Vítek a...
1: Denise. Ahoj, tady už je v podstatě skoro plno a my ještě čekáme spoustu dalších návštěvníků, tak uvidíme, kam se to všechno vejde. Ale co je důležitý, my teď máme u mikrofonu Zdeňka. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Odkud si k nám přijel?
2: No já jsem dojel z Janovic, z Podlise hory. Mhm. A chtěl bych pozdravit všechny posluchače Country Radia.
1: Super, a ty si přeješ nějakou písničku speciálně?
2: No speciálně od Nedvěru 19, jestli by to šlo.
0: Je tam samozřejmě, že by to šlo, protože dneska všem těm, kteří přišli a slaví tady s námi narozeniny, tak hrajeme na přání, čili tvoje přání je naším rozkazem. Takže všem posluchačům, všem, co jsou tady, ještě nikoho nevyjmenujem, třeba nějakou tetu nebo...
2: No,
1: od Janovic.
2: Všechny kamarády od Janovic.
0: Tak Zdeněk zdraví všechny kamarády od Janovic. Řekni nám nějaký aspoň.
2: No, další Zdeněk.
0: Další Zdeněk,
2: ještě
0: dobře.
2: Další Zdeněk.
0: Ještě další Zdeněk.
1: Tam je přezdenkováno.
2: Petr a tak dále a tak dále.
0: No tak to je hezký. Tak všechny zdravíme a pouštíme Frantu Nedvěda. 19.
1: No to mi bylo nedávno.
0: Včera.
1: Teda tobě, včera samozřejmě.
2: A my taky.
0: Tak no příjemný poslech.
1: Pěkný poslech.

0: Divokrásných 19 a František Nedvěd. Vy stále posloucháte v živé vysílání z Pikovaru z nádherné oslavy 35 let narozenin Country Rádia. Dnes to bylo, kdy vlastně ten první signál vylétl do éteru a někteří z vás jste ho určitě slyšeli. No a kromě toho, že už máme nádvoří skoro narvané, tak máme u mikrofonu Pedra. Pedro, ahoj.
1: Tak ahoj, já zdravím všechny posluchače a hlavně Country Rádio k tomu krásnému věku, co už tady s námi jsou. Vzpomínám před 30 lety, jak jsem si nalézoval rádio tady v Praze a poslouchal jsem hned začátky. A tady v Pikovicích, já to tady znám, když jsme tady před 50 lety jezdili po Sázavský pádlo, takže zdravím všechny, i co jezdí na vodu a chtěl bych jim tímto poslat písničku Vodácká holka.
0: Tak to jo. Bylo vyčerpávající, Pedro.
2: Samsona, jeho parta, hoptropáci, vodácká holka. Počkej, a Pedro, ještě bys, když máme ty narozeniny, co bys popřál Country Rádiu?
1: No, já bych popřál Country Rádium ještě stokrát tolik, než mají teď. To znamená 350 let.
2: Tak budem doufat, že se toho všichni dožijeme teda. Tak děkujem.
0: Děkujeme.
2: A posíláme tobě všem kámošům vodáckou holku. Příjemný poslech. Ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: Tučný Indian Benjo na Country Rádiu z Pikovaru z oslavy 35 let narozenin Country Rádia. Hrajeme na přání, hrajeme každému, kdo si sem k nám přijde a objedná si písničku. A teď tady máme velmi vzácného návštěvníka. Deniso, můžeš ho uvést, prosím tě?
1: Ejhle, kdo se tady prostě neobjeví? Milánek. Milánek, který vždycky vám hraje na přání, tak teď sám má přání. No to
2: fakt?
1: Je nádhera.
2: A jsem v rádiu už.
0: Jseš v rádiu už, no.
2: Slyšet, lidi
0: mi slyšet. No, nestýd se.
2: To jsem vždycky chtěl, jako víš, zkusit.
1: Poznali jste Milana Šmita samozřejmě.
2: No tak a co po mně chcete teda? Nebo no, co já chci po vás?
1: Ty
2: jo, takhle.
1: Si přeješ.
2: Přát něco, já si přeju. Hele, já mám všechno, já nic nepotřebuju, ale popřál bych všem, kteří s námi přišli slavit, ať se jim tady líbí. A zdravím všechny, kteří se sem nedostali. A ty, kteří se sem nedostali, tak aby jim to nebylo líto, tak bych jim poslal písničku mojí kapely, která tady bude hrát. A těm, co jsou tady, pošlu tu písničku, aby věděli, co je čeká,
0: co se mají těšit,
2: takže asi tak.
0: Tak to a prosím tě, Milane, to si řekl hezky, ale teďka, která je tvoje kapela, co to bude za písničku?
2: Hele, budu tu hrát s kapelou St. Johnny a protože budeme hrát pro Country Radio, tak jsme nepřipravili náš obvyklý repertoár, protože ten by se sem plně nehodil, ale připravili jsme si country rádiový repertoár. Jsme jako speciálně na tuhletu akci.
1: Jako
2: jo.
1: Unplugged takovej si můžu představit? Prosím? Jako Unplugged to bude?
2: Ne, to nebude žádný Unplugged, to bude pořádný kravál tady. Normálně všechno se všimšili, veliký bubny, všechno.
0: Můžu mít otázku?
2: No,
0: jak je možný, že člověk jako ty hraje v kapele, která se jmenuje Saint, čili svatý jako? Ty jsi
2: prosím
0: svatý?
2: Tě, to je úplně jako veliký nedorozumění.
0: Jo, takhle, tak to se
2: nebo vlastně taková souhra náhod. To totiž původně vůbec neznamenalo jako svatý Johnny. Jo. Tam jde o to, že kapelník té kapely se jmenuje Honza Stehlík. A protože hrajeme hodně v zahraničí, tak u nás bylo zkrátka jako ST, jako Stehlík, Stehlík Honza, aha. A tam bylo Stehlík Johnny, jako zkrátka jeho jména. A lidi si to tak vyslovili, jako
0: tak tím se to vysvětluje a teď chápeme, že tam teda můžeš hrát.
2: Svatý
0: jako.
2: Nejsme, prosím svatý nejsme.
0: A hraješ zase tam na triangle, nebo tam hraješ, já nevím, na bubny?
2: Hele, co
0: nebo
2: mi dají, co mi dají, na to hraju, ale nejčastěji na basu. Jako,
1: já třeba ale o Milanovi vím a vidím to hlavně, že tu svatozář tam má.
2: No,
1: jo, tak, ten milovník takhle, psů, milovník hudby.
2: Já mluvil obecně to o prostě kapele, že jsem já svatý téměř,
1: no
2: jako, to tak
1: to
2: je jasný, to už všichni znají.
0: Hele, abyste se nepropadli do pekla, radši hrajem, pojďte.
2: Tak jo, St. Johnny, zahrajeme cover verzi Johnny a Cashetu jsme si připravili taky tady právě na dnešní večer, takže vy budete vědět, co vás čeká večer a vy, kteří jste přijít nemohli, tak aspoň si to poslechněte. No.
0: Tak ahoj. Písnička, ahoj, kterou si objednal Milan, příjemný poslech.

0: To byly San Johnny, ve kterých můžete slyšet na basu Milana Schmidta, moderátora Country Rádia, který ho znáte z odpoledního vysílání.
1: Z dopoledního.
0: Já jsem si to spletla, protože jsem právě koukala na našeho dalšího hosta.
2: Ano, a kdo to je ten další host?
0: Kdo by to mohl být?
1: Já nevím, kdo to je.
0: Kdo vysílá to odpolední právě.
2: Miloš Keller, který pravidelně několik tisíc let hraje našim posluchačům na přání, tak teď má tu šanci, aby si nechal zahrát na přání právě Miloš. Tak Miloši.
1: Já bych chtěl hlavně pozdravit všechny posluchače, ať už jsou tady přímo v Pikovicích, anebo jsou třeba u svých radiopřijímačů, tak to bych chtěl především poděkovat jim za to, že poslouchají Country Radio a že doufám budou poslouchat i dál, budeme se ze všech sil snažit, aby poslouchali. Jsem rád, že jste dorazili v hojném počtu, jsem rád, že se to koná právě tady v Pikovicích, protože v Pikovicích mám dlouhodobý vztah, abych udělal reklamu festivalu Pod Medníkem, že jo, tak ten bude v září taky, tak Pikovice už znám, jo, troufám si tvrdě 60 let znám Pikovice. Nicméně písnička na přání bude z trošku jiného soudku.
2: Ano.
1: Bude to písnička, která se velmi chytila v pořadu folkmeny a folkové stupně. Je to písnička v podstatě o dětech. Já jsem původně chtěl vybrat něco o trampech, ale pak jsem vybral něco o dětech. Martin Čepelík a Andrea Mineva. Martin Čepelík nemá nic společného s Kačkou Čepelíkou. Rozhodně ne, ale v každém případě Martin Čepelík je dětský chirurg.
2: Aha.
1: A ta písnička v podstatě to, o čem zpívá, tak zažívá každý den v ordinaci. Ta písnička se jmenuje Od 10 k 5 a věřím, že vás v tomhle horku aspoň trošku osvěží.
0: Krásný, Miloši, děkujeme.
2: Amen.
0: Já si ji pamatuju a je výborná. Je taková rychlá a hrozná.

a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina. Za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt. A už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.

pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech. Budu to já, kdo bude odteď tvoje noční můra, já jsem jenom jeden, ale vás je fůra a na světě je plno utrpení, plno krás a já jsem tu jenom pro vás, tak přijďte zítra zas.

0: dávno spát.
1: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minela.
2: Country počasí.
3: Dnes předpokládáme jasno nebo skoro jasno. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
4: Sedmá kavalerie generála George Armstronga Castra se chystá už na 22. letní tažení. Milujete koně, přírodu a historii? Václav Vidra a hlavní stan 7. kavalerie vás zvou do svých řad. 28. pochod Benešovem a 22.8. opět v obci Všetice u Netvořic. Přes 100 uniformovaných jezdců, indiánská vesnice, bitva u Little Big Hornu, podívaná, kterou nikde jinde neuvidíte. www.suster.cz. Těšíme se na vás.
2: Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu.
5: Polek odlítá právě včas.
2: A taky Settlery.
6: Píseň lesa melodii svou roztoulaným srdcím nedá spát.
2: A Brontosaury.
6: Ke

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Saloon Zelenáčů vystoupí v úterý 18. srpna od 19.30 v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec se koná od středy 19. až do neděle 23. srpna v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla. Vystoupí folklorní soubory z celého světa. Navíc vás čeká bohatý doprovodný program, festival vína a řemeslné trhy.

0: a k tomu všemu koncert Vojtěcha Dyka. V pátek 21. srpna se sejdeme v Újezdu u Litomyšle. Tam se chystá koncert našich kolegů a kamarádů Petra Kocmana a Jiřího Vondráčka a kapelou Vokobere. Když se řekne KTO, tak to znamená večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. To vše vás čeká v Hořici na Šumavě v sobotu 22. srpna. Začíná se v 18 hodin, tak doražte. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
1: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Krásné dopoledne vám všem, milí posluchači Country Rádia i milí návštěvníci tady v Pikovaru. Zdravíme z místa, kde se slaví 35 let Country Rádia a já myslím, že až na vrcholky hor tuhletu písničku si můžou zaspívat všichni ti, kteří pak půjdou zpátky do Petrova. Ale k tomu se dostaneme až úplně na konci dnešního dne, protože teď jsme tu proto, abychom nemysleli na to, jak moc daleko a jak moc vysoko budeme postupovat, ale jsme tu proto, abychom se hezky pobavili. Tak já to vemu pěkně od začátku. Já se jmenuji Milan Schmidt, předpokládám, že jste všichni posluchači Country Rádia, takže mě nějakým způsobem podle hlasu znáte. Prohlédněte si mě takhle z boku. Ještě i takhle. To jsou fotografie, které jako normálně nikde jinde vidět nemůžete naštěstí. Jo? A takhle zepředu, to říkám proto, že ty fotky, které tady kolujou, tak to není prosím vás ani můj syn, ani můj mladší brácha, to jsem opravdu já, ale před mnoha lety. Ale pojďme pěkně od začátku. Takže zahajíme tu oslavu. Kamarádi, ahoj!
1: Ahoj!
0: Jo, dobrý, tak to zní parádně. Co vás čeká? Helejte, budeme tady prostě slavit, pít, to vy dobře víte. Tam je důležité si říci, že my tady jsme pokročili, nebo respektive prostředí, ve kterém jsme pokročili do bezpeněžní zóny, takže všichni, kdo si něco chcete dát, to už jste asi zaznamenali, si musíte pořídit u vstupu žetonky a potom na základě těch žetonků se obsluhovat. To si myslím, že není takový problém, aspoň se hezky projdete mezi tím, když si budete dávat pivečko. To je jedna taková technická věc. Ke všem ostatním technickým věcem se dostaneme v průběhu dne, až nás tu bude více, protože se k nám pochopitelně také připojí ti, kteří šli ten pochod. Budou vás tady čekat kapely, bude vás tady čekat studio Country Rádia, poslouchají nás teď vlastně všichni posluchači Country Rádia. Vy můžete posílat písničky na přání během dne s mými kolegy, s Vítkem Pěkným a s Deniskou Markovou. Hlavně všechno v pohodě, prosím vás. Kdybyste cokoliv potřebovali, choďte za náma, ptejte se a my vám řekneme, co víme. Co nevíme, to si vymyslíme a dneska jsme všichni spokojení, jo? Takže to je tolik úvodem a teď asi můžu představit kapelu, která je za mnou. Jinak mimochodem, seďte, ale pokud byste chtěli se trošku rozhýbat, dá se tančit. Dá, ne, pánové, to je jasný. Navíc potom v těch přestávkách této kapely tady budeme mít odborníka na country tance, který vás seznámí s tím, jak se má správně tancovat na country. Takže kdo by chtěl, připravte se, bude ta možnost. No, a já myslím, jako úvod, že to stačí. Za mnou kapela Patrola Šlapeto. Kdo ji nezná, tu kapelu, abych vám když tak představil? Pán tamhle ji nezná, se hlásí. No, helejte, co bych vám o ní řekl? No, je to taková začínající kapela, jak vidíte. Je to taková začínající staropražská kapela, dal by se říct, je to tak. Takže já už jim předám slovo a vy se hezky bavte a ještě jednou pro všechny posluchače startujeme. Ahoj!

Tak. Oho, děkujeme. Tak to byla úvodní písnička kapely Patrola Šlapeto v Pikovaru v restauraci U Dolejších. To je krásné místo, my jsme totiž tady za rohem v určitým hotelu s Karlem, s Milanem, jsme tady připravovali nějakou naši poslední desku. Je to neuvěřitelné, kde jsme všude byli, ale to není důležitý. Důležitý je, že jsme v Pikovaru, čili pivovaru, a my jsme vás sem trošku přišli varovat před nápoji, které se jako pivo tváří. A s pivem nemám vůbec nic společného. My tomu říkáme v kapele nepivo. Jo, a myslíme si dokonce, že to je zdraví škodlivý. Já mám takový dojem, že už za minulýho režimu to zkoušeli nějak s nějakým nealkoholickým pivem. Jak se to jmenovalo tenkrát? Pito, no vidíš to. Vyráběl to pivovar Most a říkali jsme tomu Pitomost. Tak, ale na skutečná piva je složeno neuvěřitelný množství krásných písní a jednu z nich dostanete vy. Lidičky, já mám rád pivo.

Tak. A následující písničku všichni dobře znáte, takže si ji s náma pěkně zaspíváte. A bacha, Vojta vám předvede, protože on teďko v tomhle vedru se chystá na čundr s nějakou Martou, jenomže když tam jede Marta, tak tam jede celá parta, tak jedem.

0: Už se nehraje.
1: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
0: A teď, bacha, teď se přesuneme někam do jižních Čech. Myslím si, že to je někde okolo Českých Budějovic. A tam strejda Moula vyslal do Prahy svého syna, aby tady študíroval někde na Malý Straně. Hele, a strejda Moula nikdy v Praze nebyl, nikdy nejel vlakem a vypravil se navštívit svého synátora a řádně ho zkontrolovat. No, hele, prostě když se na to ptal, tak zkrátka není Malá Strana jako Malá Strana. Dopadlo to asi takhle. Tak hošíci.

0: Ano, a teď je na čase přivítat krásnější část naší kapely. Ano, Evičko, já vím, já tě cítím za... Eva Borská, která vám... Ano, takhle.
1: Krásné dopoledne, přátelé, ahoj!
0: To je ona. A ona vás naučí taneček. Hele, není tady sama, je tady ještě jeden učitel.
1: No právě.
0: Tak schválně potom to posoudíme, kdo je z vás lepší.
1: No já to vlastně úplně moc neumím, tak jsem si říkala, že ten pan učitel by mě to mohl naučit.
0: Jej. No tak jo, no.
1: Kdybyste tak náhodou znali tanec, který začíná na písmenko š a mý tady milí kamarádi z kapely...
0: Šuminuvi,
2: šušu.
1: Já je takhle testuju, ale oni si to stále nepamatují.
0: Šimry.
1: Ale už jste blízko, chlapci.
0: Šimry.
1: Ta písně se jmenuje Šimi.
0: No, Šimi.

0: Tak, to byla...
1: A já jdu na to pivo, jo.
0: Jo, to byla naše diva. Ano, Žižkovská frajle Eva Borská. No a teďko bacha, protože teď přichází na řadu náš... Dobře se dívejte. Na pravý straně má takovou bílou čepici, jako... No, tak tady konkrétně by tady mohly být nějaký mlejny a mlináři, tak takový trošku mlinář. Ale bacha, on to je profesor matematiky, fyziky, autor několika knížek, hrůzostrašný člověk, protože dělá těm lidem vlastně v zimě učí lyžovat, jo, v létě s nima jezdí na vodu. No je to nepředstavitelný chlap, my mu říkáme, že je skutečný na 3/4 blázen, já jsem si úplně blázen, náš kapelník Karel Hoza, tak. A on vám zaspívá jednu svých oblíbených venerologických písniček. Karle.
2: No tak venerologických, to je o tom, jak chodím po Praze, ne?
0: No.

0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. S Country Rádiem na cestách.
1: Poslechněte si krátké dopravní informace. Nejprve dobrá zpráva z pražských kolejí. Od úterka je obnoven provoz tramvají po mostě Legií na Národní třídě a ve Spálené. Na své trasy se tak vracejí linky 2, 9, 18, 22, 23 a noční linky. Rychlý pohled na dálnice. Na D5 mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu je provoz převeden do protisměru. Jsou tam práce na silnici, počítejte s možným zdržením. Samozřejmě něco podobného platí i v obráceném směru mezi 100. a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov se také pracuje, stejně tak mezi 116. a 117. kilometrem ve směru na Rozvadov. Na D1 podobná situace na několika místech na Brněnsku, exit 196 ve směru na Ostravu, práce na silnici a zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, dále pak mezi 209. a 213. kilometrem ve směru na Ostravu také probíhají práce na silnici, i tady je levý jízdní pruh uzavřen. Přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.

0: sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude s něj kostí hromada.
1: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu, tu máme už navždycky hluboko pod kůží.

Ty časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: Lean Rhymes Unchained Melody na Country Rádiu, kde vás zdraví
1: Denisa Marková
0: a Vítek. A my tady máme posluchačku Evu. Evo, ahoj, slyšíme
2: Eričko,
0: se?
2: Ahoj.
0: Co si zahrajeme, prosím tě?
2: Všichni jsou z Mexiku od Michala Tučnýho.
0: Dobře, a komu to pošleme?
2: Mí mamince Květuši Francovi a tatínkovi Matějovi Francovi.
0: To je hezký, to budou mít radost. A můžeme to ještě věnovat všem posluchačům, kteří se dneska nedostali do Pikovic?
2: Ano.
0: A ještě mi řekni, Evičko, posloucháš Country Radio?
2: Ano, a umím u něj žvát až do 23.00.
0: Tak to je krásný, to znamená, ty jsi velká kamarádka Petra Kocmana, že jo? Ten vysílá večer.
2: Ano.
0: No tak to je super. Tak Evičko, přestože jsou všichni v Pikovicích, tak my pouštíme Michala Tučního, všichni už jsou v Mexiku. Co ty na to?
2: Ano.
0: Tak děkujeme a příjemný poslech. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.

0: zjistíme, má obrovskou výhodu.
1: Tak ještě jednou zdravím z pikovaru z náměstíčka, kde můžete poslouchat, slyšíte za mnou tentokrát ne hudbu, ale slyšíte, jak se tady učí country tance. Představte si, že i v tom strašném výhni, v tom sluníčku, se našlo opravdu dost lidí, kteří se country tance naučit chtějí. A kromě toho my si hrajeme dneska i písničky na přání, které si ovšem nepřejete vy z vašich obýváků, ale přejou si je lidé, kteří se rozhodli zúčastnit dnešní oslavy 35 let Country Rádia. No a já mám u mikrofonu Šárku. Šárko, ahoj.
2: Ahoj, Denisko.
1: Šárko, odkud jsi přijela?
2: Já jsem přijela z Prahy.
1: Takže jsi to neměla daleko?
2: Ne, bylo to výborný, jela jsem vláčkem,
1: to se
2: bylo to
1: zeptat.
2: Úžasný.
1: A jela jsi vlakem do Petrova, anebo jsi šla ještě s Kubou Jirůškem?
2: Ne, Kuba šel napřed, my jsme šli z Petrova pěšky.
1: Petrova pěšky.
2: Jenom ten kousek, protože jsem s kamarádem, který by to asi úplně nedal, takže už jsme tady s předstihem, čekáme, až dorazí Kuba Jiroušek a všichni ostatní. A moc se na vás, na všechny těšíme, protože je tady skvělá atmosféra.
1: Šárko, z toho, jak se usmíváš a co vyprávíš, tak to vypadá, že jsi opravdu věrná posluchačka Country Rádia. Dokážeš si vybavit ten okamžik, kdy jsi ho slyšela poprvé? Bylo to před těma 35 lety nebo trochu později?
3: To Šárka ještě nebyla, Šárka na, ještě světě nebyla na světě před 35 lety.
2: Šárka už má dvě šestky, já jsem mladá důchodkyně.
1: Ale to není pravda.
3: To Šárka nevypadá teda.
1: Ne, Šárka je krásná. A Šárka si přeje.
2: Ano, já bych si přála pro kamaráda, který vyhrál vstupenku a nemohl se zúčastnit.
3: Jak je to možný?
2: Asi z rodinných důvodů, ale já jsem, ne že bych mu to přála, ale já jsem šťastná, že tady můžu být místo něho, takže já se moc těším a prosila bych mu dát zahrát písničku, kterou máme moc rádi, od Zelenáčů, Písně větru z hor.
1: Tak jo.
3: To si zahrajeme, ale ještě se Šárky vyspovídáme trošku, jo? Šárko, prosím tě,
1: Šárko.
3: A posloucháš normálně Country Rádio teda?
2: Poslouchám.
3: Určitě. A jak to, že jsi nesoutěžila sama?
2: Já
3: jsi neměla štěstí.
2: Nemám štěstí se dovolat, za prvý, a za druhý hodně pracuju, takže úplně moc nemůžu telefonovat.
3: Aha. A prosím tě, řekni mi jednu věc. Když bychom řekli, Šárka by popřála Country Rádiu, co by si popřála?
2: No minimálně dalších 35 let v takovýhle krásný atmosféře, jakou Country Rádio rozdává.
3: Tak to je krásný, to moc děkujeme. A prosím tě, zůstaneš tady dneska až do večera?
2: Určitě.
3: Že končíme o půlnoci?
2: No, nevím, jestli vydržím do půlnoci, stávala jsem v 5, abych to všecko stihla, ale určitě vydržím dlouho.
3: Tak to je dobrý. Já jsem stával až za 10:06, měl jsem nařízený budík na 5:30 a došli v budíku baterky a probudil jsem se teda později, ale naštěstí jsem to stihnul a ten čas, který jsem prospal, jsem o ten jsem okrad svoje pejsky, protože jsem je nebyl venčit, tak ty na mě ty na mě budou nadávat dneska celý den teda jako.
1: Půjdeš zítra na procházku, má krásně pršet.
3: To oni nechtějí zase. To vždycky, když prší, tak se dívají ze dveří a říkají, hele, jestli se chceš projít a vyvenčit, tak běž sám, se vyčuráme klidně tady někde doma, že jo? Tak takhle to s pejskama bývá.
1: Tak jo.
3: My teda se snažíme bavit tady se Šárkou, protože máme drobný technický problém, spadnul nám počítač, jo? Tak proto Šárko, tady takhle se snažíme držet tu zábavu.
1: Ale my si s Šárkou popovídáme, Šárko, co jste dělala celý život? Co děláte? Co je vaše profese?
2: Já jsem profesně zdravotní sestra.
3: To je krásný.
2: Od 15 let jsem byla v motelské nemocnici, takže fakt jako beru to jako poslání. Dneska už jsem důchodová,
1: Nestejská se vám?
2: Stejská, ale já chodím 2,5 dne do zubní ordinace pomáhat. Pak mám poradnu s fitoterapií, s přírodní léčbou, protože by mě ty pacienti fakt chyběli a mě to naplňuje a hrozně mě to jako opravdu těší pořád ještě pracovat.
3: A Šárko, co bys mě předepsala na přirozenou blbost?
2: Ty je všude tolik, že se už asi nedá léčit.
3: Používat umělou inteligenci. Tak jo, tak můžeme hrát?
1: Takže ještě jednou tak, pro Bohu, že hrajeme, protože to už si říkal tak dávno.
2: Pro Bedřicha, díky kterému jsem tady já.
3: Tak
2: posílám Písně větru z hor, Bédo.
3: Bedřichu, zdravíme, ahoj.
1: Ahoj.

0: Antri počasí.
1: Dnes předpokládáme jasno nebo skoro jasno. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Léto je tady. Vyrazte za zážitky.

0: teatru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá asonance Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se Skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Zhruba 57% rodičů počítá s tím, že za školní pomůcky pro děti zaplatí více než v loňském roce. U nízkopříjmových rodin je to 66%. Ubývá ale těch, kteří žádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla pětina. Letos jejich podíl klesl na 15%. Při jízdě na paddleboardu na jezerech, rybnících nebo moři by měli lidé podle záchranářů vždy používat bezpečnostní popruh, který je spojuje s plavidlem. Pokud ho nemají, při pádu do vody jim vítr nebo proud může prkno během chvíle odnést daleko mimo jejich dosah. Na důležitost používání tohoto bezpečnostního prvku upozornila Vodní záchranná služba Českého červeného kříže i policie. Pokud máte doma ještě použitelný batoh, tašku nebo aktovku, kterou nepotřebujete, tak následující zpráva je právě pro vás.
2: Akce 6. pražské městské části Pošli aktovku dál má úspěch. Zaměřená je na udržitelnost a solidaritu s těmi, kteří nemají dostatek prostředků na pořízení nového vybavení pro prvňáčky. Od konce května se vybralo k dnešnímu dni 79 použitých aktovek. 35 z nich už má nové majitele. Tašky je možné přinést přímo do kanceláře místostarosty nebo do informačních center. Honza Navrátil, Praha.
1: To byly sobotní zprávy, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Přeji vám hezký víkend.
3: Polední siesta. Dnes ve znamení trampské klasiky, tak tedy vzhůru na osadu. Kam?

0: Vy stále posloucháte Country Radio, posloucháte siestu, sobotní siestu, polední siestu a my tak trošičku narušíme oslavou 35 let narození Country Radio. Jsme tady společně s Vítkem, pěkný.
1: Ahoj, siesta je tramská, hrajeme si tramské písně, aby jsme si trošku připomněli tady tu náladu. Tady na místě probíhá výuka tanců, tančí tady každý s každým. Jsou tady dva chlapy spolu, dvě ženský spolu, chlapa ženská, narvaný parket a všichni se snaží naučit nový tanec a my se s Denisou připojíme.
0: Ne, my se nepřipojíme, já bych to nedala, protože představte si, milí posluchači, že na ten plac, kde všichni tančí, svítí šíleně sluníčko a oni jsou prostě neskutečně šikovní.
1: No a ještě máme další věc, že už pomalu začnou přicházet ti, kteří šli na výšlap a šli z kamenného přívozu pěšky sem až do Pikovic, tak je čekáme během chvilky. No až dorazí, no tak vypukne právě ta správná a největší sláva. A do té doby si právě pustíme ty tramské písničky. Co ty na to, Denisa?
0: Já jsem zásadně pro, protože tramské písničky do Country Radia jednoznačně patří.
1: Tak krásné poledne z Country Radia. Pěkné poledne.

0: Polední siesta. Dnes ve znamení trampské klasiky. Tak tedy vzhůru na osadu.
1: Když je chlap

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec. Je to jako každý rok. Ovocnáři tentokrát ve Zlínském kraji odhadují, že letos sklidí čtvrtinu nebo dokonce jen pětinu obvyklé úrody. Počasí jim totiž vůbec nepřeje. Ovoce po jarních mrazech poškodila i letní vedra. Co je nového ve Škodovce, to ví náš kolega Luboš Dvořák, který nahlédl za plot.
2: Za plotem automobilky Škoda se opět investuje do nových staveb a je to vidět i z okolních silnic. Podél tangenty finišuje výstavba velkokapacitních sil, která budou zásobníky biomasy pro parní elektrárnu. Hotova je první část dopravníkového mostu. Zároveň se staví objekt pro nový kotel. Práce postupují bez omezení dodávek energií. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Dobrovolníci nejen v Brně se pustili do pomoci zvířatům.
3: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Tropické teploty atakující téměř hranici 40 stupňů trápí nejen lidi, ale především zvířata. Další a další dobrovolníci se zapojují do pomoci těm nejzranitelnějším. Na různých zákoutích, pod stromky, keříky se množí nádobky s vodou, které milovníci zvířat každý den doplňují čerstvou vodou. Zvířata nejen ve městě trpí jejím nedostatkem, proto bych rád touto cestou požádal ty z vás, kteří mají nějakou možnost pár misek do svého okolí rozmístit, aby to udělali. Nejlepším místem je stinný prostor, dále od lidí někde v trávě, kde ještě nějaká zbyla. Ježci, veverky, mnozí ptáci i včely si vodu jistě najdou. Pomůže mělká miska, plastové víčko či talířek. Mysleme tedy na ty, co vodu jen těžko hledají, navíc teď, když i potoky vysychají. Dnes se tedy loučím větou. Máte už nalito? Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly víkendové zprávy, které pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

vlastně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

0: Michal Horák, Sandra Nováková, Hustej Joe, Country Radio, Pikovar a 35. narozeniny, tak to je. Zdraví vás Vítek a...
1: Denisa, my vás zdravíme z nádvoří tady pivovaru. Je tady rušno, všichni pijí pivečko, někteří mají i bezovou limonádu.
0: Hlavně mají všichni pečený kolínko, sekanou klobásu.
1: A my tady
0: máme, Mílu Emana, náprstka. Ahoj, Mílo.
2: Ahoj, já vás zdravím.
0: Co si zahrajem?
2: Zdravím všechny kamarády hlavně, který mají rádi Country Radio. Slavíme tady výborných 35 let. Je to bezvadný, skvělý, úplně skvělý je to tady. Pivičko je dobrý, Pikovar je výborný, někdo říkal, že je špatný, není, je vynikající prostě. A musím pozdravit nejdřív, než dám písničku. Kamarády na Valenťáku všechny, štamgasty, protože mě asi poslouchají, to jsem je zbláznil všechny.
0: To jsi udělal dobře.
2: Je to hrozně bezvadný, protože oni to kantrál musí poslat přes ten mobil, tam není signál, že a to děláme takhle. Takže přeju kantrálu, všechno nejlepší, 35 let to poslouchám.
0: To je hezký.
2: Je to úplně skvělý prostě. A ještě bych chtěl teda pozdravit Petru ze Slovanu na Kladně, protože ta taky poslouchá, tam jsem byl včera, bylo to dlouhá noc. A ještě chci pozdravit Katku Čepelíkovou, protože tam mi mrzí, že tu není. Teda jako je, já se neslobím jiný moderátor, který já jí mám strašně rád, já jí pozvám každý ráno.
0: Katka, takže, kdyby mohla, tak je tady dvakrát, ale dneska to nevyšlo, tak jsem musela omluvit.
2: Já jí strašně zdravím a jestli máte nějakou otázku, tak já se klidně počkám.
0: No a koho máš rád ještě místo Katky?
1: Přesně.
2: Tu mám a taky rád.
0: Denisu si měl říct teďka.
2: Sobotu, neděle vysílá.
0: No správně, to správně.
2: To poslouchám každý den.
0: Jo. Hele, máme tady frontu, nebudem zdržovat.
2: Nebudem.
0: Moc ti děkujem, že posloucháš.
2: Dáme písničku, kde je své Vítr nad Berounkou, pro ty kamarády všechny, co tam teďko sedějí, tom Valenťáku, protože to jsou moji nejlepší kamarádi. A děkuju všem, že jste to takhle zorganizovali. Ahoj!
0: Ahoj!

a srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví.

česat, potom se budeme toulat v nejhezčí obědí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: věku to udělá.
1: Tak tahle písnička letěla přímo na Berounku a poslal jí Emma náprstek. No a my tady máme dalšího žadatele o písničku. Ahoj, Honzo.
2: Ahoj, Country Radio.
1: Ahoj, Country Radio, to je krásný. Honzo, co si přeješ a komu to pošleme?
2: Já bych si přál jednu písničku pro mou mamku, Irenu, z Vršovic. A jako syn bych jí chtěl zahrát oblíbenou písničku Osada ucí klád.
3: Je tam.
1: Zpívá?
3: Je tam.
1: Kdo jí zpívá?
2: Prosím?
1: Kdo jí zpívá?
2: Michal Tučný.
1: No jasně, tady všichni milují Michala Tučnýho. Ty taky, maminka taky?
2: Taky.
1: Tak posíláme do Vršovy.
2: Každý den.
3: A chceš mamince něco vzkázat takhle přes rádio?
2: Chtěl bych jí vzkázat, že ji pozdravuji jsem dneska v těch Pikovicích na tom výročí 35 let. Že je to tu hezký.
1: A že jsi šikovnej moderátor.
2: A že jsem šikovný moderátor.
3: A pak bys taky měl říct, že jí máš hodně rád.
1: Přesně.
2: A že tě mám rád a jen tak dál z Country Radio, že vysílá, že můžu ho poslouchat prostě a je to její nejoblíbenější rádio.
1: Ježíš, to je krásný. Tak taky moc pozdravujeme do Vršovic. No a pouštíme Michala Tučného Osadu utří klád.

0: No a my tady máme dalšího posluchače, další Honza. Honzo, další ahoj.
1: Honza, ahoj.
2: Tady Honza z Mostu, zdravím všechny z Pikovic, zdravím všechny kamarády, který mám, hlavně kamarády z Mostu a nejhlavnější Béďu a Věrku, krásnou Věrku ze Zetmanovej Huti a Béďovi posílám krásnou písničku, doufám, že se mu bude líbit.
0: A ta písnička
2: je? A těším
0: se
2: zase v květnu. Písnička Já jedu dál.
0: S Bohem lásko, já jedu dál. Pepa Laufer.
1: Jdem na to.
2: Ano, děkuji za vše.
0: Tak Honzíku, my taky děkujeme, že jsi přišel, děkujeme, že posloucháš a jdeme

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: Tak, přátelé, doznívá jedna z těch písniček na přání a my se vracíme živě sem do pikovaru, protože zdravíme jednak všechny posluchače Country Rádia v tuhletu chvíli a zdravíme také nově příchozí, přišlo vás víc než dost, vlastně ta první várka všech těch pochodujících, vlastně ta celkem významná je tady, tedy já nemohu začít jinak, než abych pozdravil i ty, kteří se k nám přidali. Ahoj kamarádi! Je to dobrý, vítejte na oslavě tady mezi námi. Ti, kteří jsou tu díl, tak už ví všechno, co se děje pro vás velmi rychle. Pokud byste chtěli jíst nebo pít, což bych vám doporučoval, protože jíst a pít se musí, zejména pít v tomto dni, tak tam u vchodu se dají koupit ty žetony, které se pak v hospodě vyměňují za jednotlivá jídla a tak dále. To asi už vám někdo řekl. Pokud ne, tak přímo u vchodu vás poučí a řeknou vám, co a jak. Pitný režim důležitý. Informace číslo 1. Našli se brýle. Kdo je ztratil, může si je tady vzít a vyzvednout. Informace číslo 2. Pokud už teď plánujete odjezdy domů, tak odjezdy vlaků jsou tamhle na té cedulce. Jo? Když ne na té velké, jak je burst a vepřový guláš, tam nic nenajdete, ale tamhle, jak je napsáno 35 let, takovej ten malý program, tak dole vlevo jsou napsány odjezdy vlaků, podle kterých se můžete také orientovat, až budete chtít odjíždět. Ze souvislosti s odjížděním jedna žádost, kdyby někdo z vás odjížděl okolo 16:30 a chtěl odvést domů moderátora Rostiu Čapka, jeho ženu a jejich pejska, tak oni to uvítají, ne tedy odvést domů, ale odvezit do města samozřejmě. Tak to se když tak přihlašte, jestli někdo pojede v tomto čase. Já myslím, že kolega Miloš vám to pak všechno ještě řekne. No, a to si myslím, že je z těch jo, a ještě ty židle. Jestli nemáte kde sedět, prosím vás, tamhle jsou k dispozici židle, můžete si brát židle, klidně se přidají i další, když byste potřebovali. Nikdo nemusí stát, všichni si sedněte a poslouchejte program, který jsme pro vás připravili, který se právě teď dostává do fáze, kdy máme velmi milého hosta, kterého samozřejmě znáte nejen z vysílání Country Rádia. Ikona folku, obrovská ikona folku, muž, který oslavil 80, ale nikdo by mu to neřekl, exceluje na tenisových kurtech, exceluje na parníku Country Rádia a excelovat bude i tady v pivovaru, v pikovaru. Přivítejte Mirka Palečka!
1: Dobrý den, děkuji za krátký, ale výstižný úvod. Ano, já se jmenuji Miroslav Paleček, jsem polovina písničkářské dvojice Paleček a Janí, kterou někteří z vás mohou znát. A já jsem tady ale sám, jak vidíte velmi dobře. Oni se mě na to lidé velice často ptají, ptají se, co se stalo, že už spolu s Michaelem nehrajete. Já odpovídám, nic se nestalo. Akorát, že už spolu nehrajeme. Tak to zkrátka přinesl život. Přece jenom nejsme srostlí, jak si jamská dvojčata a naše cesty, původně rovnoběžky, se kapánek vychýlili. Ale musím vám říct, že to stálo za to a že si teď žijeme dál každý svůj osobní i muzikantský život po svém. Já jsem své dnešní drobné vystoupení si připravil a rozdělil na 4/4 o nestejné délce. Ono se vlastně už neříká blok, ale asi zřejmě v rámci světovosti se říká set. Už se neříká jeviště nebo pódium, ale v rámci světovosti se říká stage. Já nevím, já teda miluji rodný jazyk český a snažím se ho dodržovat a ctít. A tak vám slibuji, že budu dnes mluvit ryze česky a budu mluvit jenom tak, jak mi zobák narost. Děkuji. Kapela Šlapetová trošku rozparádila. Se mnou vás zase brzy smích přejde. No, já jsem ten první blok věnoval těm dříve narozeným a takže na samém začátku vás čeká drsný návrat do minulosti a posun v čase. Představte si podzim roku 1968, nedělní podvečer. Pustíte si v rádiu slavný hudební pořad 12 na houpačce a pan Jiří Černý poprvé uvádí naši píseň na vlnách Československého rozhlasu těmito slovy. Když půjdete po Karlově mostě v Praze, tak možná potkáte Jana Vericha nebo Jiřího Srnku nebo Eduarda Kohouta, nebo taky nikoho z nich, ale jen dva kluky s kytarami a to bude Mirek Paleček s Michálem Janínkem. Někdy tam zpívají své vlastní písničky a dodávají tak Pražákům i přespolním trochu lepší náladu. Paleček s Janíkem si některé ty písničky nahráli za 70 korun ve vypůjčeném studiu a přinesli nám je, čímž zvedli náladu i nám.

Děkuji, děkuji za očekávané ovace. Já jsem vám chtěl pogratulovat k vašemu rozhodnutí strávit dnešní odpoledne i část večera zde při oslavách. Podle mého soudu zcela jistě patříte ke kulturní elitě této naší krásné země. Jo. Jo. Přiznám se, že už jsem dávno si chtěl v Pěkovicích a jeho okolí zabrnkat, ale nějak to pořád nevycházelo, takže se to podařilo až dnes, kdy slavíme a připomínáme 35. narozeniny Country Rádia. Snažil jsem se zařadit písničky, kterým to může v tomto mystickém kraji silně a trvale poznamenaným trampským hnutím slušet. Mám na mysli těch našich několik starších písní, které je možno už i naštěstí slýchat u táboráků, nebo pak Nesmrtelné ješkárny, případně i zhudebněnou poezii Jaroslava Seiferta a dalších našich básníků. Ostatně v posledních dekádách se hudební styly na trampských a folkových festivalech naštěstí prolínají a propojují čím dál tím víc, a to je, myslím, jen a jen dobře.

Já vám děkuji, takový tak silný sbor jsem už dlouho neměl, se přiznám. Aha, dobře, já na to nějak hůř vidím.

0: 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Poprvé chlubit. Mně se totiž před časem splnil opravdu velký životní sen a u firmy Suprafon vyšlo CD s názvem Ješkárny, kde je 15 písní Osvobozeného divadla, 15 písní Jaroslava Ješka, Voskovce a Wericha. V takové, myslím, současnější písničkářštější a folkovější podobě a mé představě. Mám z toho pochopitelně neustále velikananánskou radost a doporučuji každému z vás, neboť nepochybuji o tom, že jak tady pěkně sedíme a oslavujeme, tak každý má zcela určitě ještě nějaký sen. Malý, větší, největší. Tak prosím vás, zapracujte na jeho splnění, protože z vlastní zkušenosti vím, že ten finální dopad a dojem je v skutku ohromující, ale je nepřenositelný. Já ku příkladu od té doby ještě stále létám vysoko v oblacích.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby. S Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady krátké dopravní informace a pohled na víkendovou dopravu, co se kolejí týče. Pozor na polodenní výluku v úseku Čáslav Třemošnice. Tam budete přesedat na autobusy. Ještě jedna zpráva z pražských kolejí. Z důvodu údržby tramvajové trati dochází v sobotu 15. srpna od 8.30 do 17 hodin k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Červený vrch Dědina. Tramvaje končí na Červeném vrchu. Ještě pohled na dálnice, hodně frekventovaná D1. Máme tady zprávu, kterou už asi znáte, od 25. do 23. kilometru ve směru na Prahu jsou práce na silnici, provoz je tam převeden do protisměru, zúžená vozovka na dva jízdní pruhy. Počítejte s tím, že v tomto místě se můžete zdržet. Stejně tak počítejte také s možným zdržením v okolí nájezdu exit 196 ve směru na Ostravu na dálnici D1. I tady jsou práce na silnici a je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbytku,

0: zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
1: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
1: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Pěkné odpoledne, tady je Country Radio, oslava 35 v Pikojicích, zdraví vás Vítek a
1: Denisa a zdraví vás úplně narvaný nádroží, nádraží, chápeš?
0: Nádvoří.
1: To? Nádvoří Pikova.
0: Je tady horko, Denisa,
1: tady je hrozný teplo.
0: Ale pozor, my tady máme ještě někoho, prosím vás, co byste si přál za písničku, můžete se představit.
2: Krásné dobré odpoledne všem divákům. Vidíš to?
1: No, je teplo, Andrejko.
2: Je teplo. Je teplo. Všem posluchačům Country Radio, no, protože tady máme diváky, že jo,
0: který
2: koukají na to, jak se tady krásně hraje. Šlepeťáci nám zahráli teďka Míra Paleček a zdraví vás vlastně teda kdo, že Andrea Semerák. Můžete mě znát z moderování víkendových vysílání, ale já jsem tady dneska kvůli něčemu jinému a to je písnička na přání.
0: Samozřejmě, protože ty vždycky posluchačům hraješ, tak teďka zahraje rádio tobě. Co to bude, Andy?
2: To je úplně úžasný. Já mám strašně ráda Kennyho Rogerse a z Dolly Parton naspívali nádhernou písničku Islands in the Stream a to je za mě úplně teda srdcovka.
0: Dobrý, takže bude Karel Hála a může být jako...
2: No,
1: tak Dolly Parton, Andrejko, to je výborná volba, to je moje největší láska.
2: Děkuju.
1: Udělala jsi i radost mě.
2: To jsem ráda.
0: No tak dobře, já jsem chtěl dát Karla Hálu. No a co popřeješ Country Radio?
2: Samozřejmě ještě dalších minimálně 35 let.
0: To je málo.
2: Minimální 100 let, nebo na doživotí.
0: Dobrý, no.
2: Dobře, tak dokud bude rádio vysílat a antény budou fungovat, tak přeju Country Radio všechno nejlepší, hodně posluchačů a zůstaňte s námi, moc vám děkujem, že nás posloucháte.
0: Deniso, dodáš tomu něco? Neslyší Denisa?
1: Já vás teďka špatně slyším, oni mi totiž ukradli sluchátka.
0: Já když vidím Denisu, tak se toho stáří začínám bát, teda jako jo.
2: Chudák Deniska, ona nemá totiž sluchátka a moc nás neslyší. Míra Paleček tady zpívá v pozadí krásnou
1: písničku.
2: Ale
1: já poslouchám trošku i pana Palečka, který zpívá tak krásně zrovna moji oblíbenou písničku.
2: Tak jdem rychle na tu Dolly Parton.
0: Tak Dolly Parton od Andy pro vás a pro Andy. Příjemný poslech.
1: Ahoj.

0: A my se stále hlásíme z Pikovaru, kde probíhá neuvěřitelně krásná oslava 35 let Country Rádia. No a tady u našeho mikrofonu se střídají naši hosté a teď je milým hostem můj milovaný kolega Jiří Vondráček. Ahoj Jirko.
1: To mě těší, že jsem milovaný no, kolega. Milovaný. Dobrý den, milí posluchači.
2: A přátelé, překlopíme do karavany nebo si budeme jenom povídat?
0: Ne, budeme si povídat.
1: Karavana byla?
0: Ta byla včera.
2: Včera, no.
0: A bylo pěkná,
2: to dobrý.
0: Ale...
2: Já jsem vás poslouchal, bylo to dobrý. Jste dobrý, prostě tak to je.
1: No my se snažíme, aby jsme vybírali co nejhezčí písničky a aby byly zase nový, že jo?
2: No, a hlavně to povídání, jak je hezký.
0: Opravdu jo.
2: No.
0: Ty jsi tak hodnej, co budeš pak potřebovat.
2: No ale Jirko, ty jsi tady hlavně proto, aby si popřál Country Rádiu, tak co to bude?
1: Co mu mám popřát?
2: No jasně, no.
1: Country Rádiu, kterýmu teďka je 35 let.
2: No.
1: No, aby nezestárlo. To znamená, aby si drželo takovou tu linii mladistvého rádia, protože, co si budeme povídat, zestárnout umíme každej, že jo?
2: No ale my stárneme jenom fyzicky, ale vevnitř jako zůstáváme pořád mladí a úspěšní a křehcí, že jo? A křupaví.
1: Jasně, já, jak říkal Vericha, já si něco přečtu a připadáme, že mi je 8, že jo?
2: No, no. No tak jo, a co bys nechal zahrát, Jirko? Tak ty bys mohl jako si nechat zahrát.
1: No tak, když můžu, tak proč bych si nenechal zahrát písničku, kterou zpívá můj kolega z Vokobere, Petr Kocman, který tady dneska taky je a s kterým si tady dneska
2: za chvilinku zahrajete, no.
1: Zahrajeme i s Denisou a tak já myslím, že třeba Velkou lásku, to je, myslím,
0: Velká láska je krásná.
2: Velká láska patří ke Country Rádiu, je to tak?
1: No a já jsem rád, že se nám podařilo s Hankou tu písničku napsat, protože to je největší podsta, když se potom ta písnička hraje.
2: To je pravda. Tak Jirko, děkujeme.
0: Děkujem.
2: Posíláme velkou lásku a ahoj.
0: Ahoj.

0: Antri počasí.
1: Dnes předpokládáme jasno nebo skoro jasno. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salón Zelenáčů vystoupí v úterý 18. srpna od 19.30 v klubu restaurace U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec se koná od středy 19. až do neděle 23. srpna v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla. Vystoupí folklorní soubory z celého světa. Navíc vás čeká bohatý doprovodný program, festival vína a řemeslné trhy. A k tomu všemu koncert Vojtěcha Dyka. V pátek 21. srpna se sejdeme v újezdu u Litomyšle. Tam se chystá koncert našich kolegů a kamarádů Petra Kocmana a Jiřího Vondráčka a kapelou Vokobere. Když se řekne KTO, tak to znamená večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. To vše vás čeká v Hořici na Šumavě v sobotu 22. srpna. Začíná se v 18 hodin, tak doražte. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Posloucháte Country Radio, posloucháte vysílání z Pikovaru, kde Country Radio slaví 35. narozeniny a my tady máme Karla. Karle, ahoj. Karle, ahoj.
1: Dobré odpoledne, ahoj.
0: Odkud seš, Karle, představ se.
1: Z CNN Prima News, právě teď tady natáčíme reportáž, která poběží televizi na CNN Prima News, kde taky jinde, jak dnes přímý přenos, tak zítra vlastně i v rámci odpoledního i večerního vysílání, konec konců i na samotné Primě.
0: Tak to je super. A Karle, co byste popřáli Country Radio vaší sesterské, bratrské stanici tak do dalších 35 let?
1: Do dalších 35 let bych vám rád popřál, ať vám nikdy nepraskne struna, ať je váš signál zachytitelný i pod širákem bez zásuvky, ať vaši věční moderátoři neobrostou mechem a jsou věrní country, hlavně ať jsou věrní posluchači, protože vy máte jedny z nejvěrnějších posluchačů vůbec to v historii máme rozhlasového éteru.
0: Protože kvalitu rádia dělá kvalita posluchačů, tím to je.
1: I moderátorů, nebuďte skromní.
0: Ale co si zahrajeme?
1: Zahrajeme si, když jsme u toho táboráku, který teda zatím není, ale určitě bude, tak se vybavím okamžitě Kohouta. Mistra Nevěra, no jo.
0: Tak pro Karla, pro jeho kameramana, pro CNN Prima News a všem posluchačům Kohout a Honza Nedvěd. Ahoj!
1: Díky, ahoj!
2: Děkujeme.

0: Tak opět se hlásíme z Pikovaru, z Pikovic. Tenhle úvod je pro naše posluchače Country Rádia, kteří se v tuhle chvíli připojili k našemu živému koncertu. A připojili se v okamžiku, kdy začínají hrát a zpívat Petr Kocman, Jirka Vondráček a asi se k ním také připojí Denisa Marková. Pánové, máte slovo.
1: Ano, Miloši, my ti moc krát děkujeme.
2: Dobrý den.
1: Přátelé, dobré odpoledne. Děkujeme. Jsme rádi, že jsme zde mezi vámi. Je to takové velmi improvizované, ale o to bude hezčí, si myslím tady. Takže my se vlastně budeme tak různě domlouvat, co budeme hrát. Tak můžete samozřejmě i zpívat, protože budou písničky, které jste třeba asi slyšeli na Country Rádiu. Tak v každém případě teda Viva Country Rádio.
2: Já mám takový dotaz, kdo šel pěšky?
1: Je, to ještě žijete,
2: jo? Ty vago, to je maso. A kdo se na nás těšil? A, výborně.
1: Bylo jich víc, Jirko.

0: Děkujem pěkně.
1: Díky. Je tady někdo, kdo tuhle písničku už slyšel na country rádiu?
0: Helejte, budete se divit. Já jsem včera večer hrál ještě v 10 hodin v Tatrách na festivalu.
1: To je kde?
0: To je daleko, Jirko, to je na Slovensku. Jedu rovnou odtamtud. Ale víte, co bylo pozitivní? Že po koncertě tam za mnou přišli lidi pro podpisy a focení. A všichni, kdo tam přišli, tak říkali, že poslouchají country rádio. To bylo úžasné slyšet tohleto pod Tatrama, opravdu z pódia jsme koukali přímo na ty štíty a všude tam poslouchají country rádio. Takže to si myslím, že to je opravdu nevídaný a neslýchaný hlavně, ano. Jirko. No. Tak zaspívej, Jirko, ty teďka, jo?
1: Já vám zaspívám písničku, která je o dívce, která už vypadala, že by to s ní klaplo, ale potom se ukázalo, že to je nána nevěrná, no tak to neklaplo zase.

0: Radka Vondráček.
1: Petr Kocman.
2: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: No a protože pro vás máme samozřejmě milé překvapení, o kterém už jste slyšeli, tak milé překvapení je za mnou, prochází za mnou a je to naše milá kolegyně a můžu říct možná i kamarádka. Možná.
3: No moje kamarádka už asi 35 let.
1: Hele, moje taky. Denisa Marková.
4: Dobré, už je odpoledne, už je.
1: Jo,
4: my se tady spolu vidíme jasně. Vlastně už od božího rána.
1: Ty to tady, ty tady to od tady umělců, řídíš,
4: kteří si přijedou jenom na tu hodinku. Jo.
3: Ty to tady vlastně vedeš.
4: Tak bych to neřekla, ale možná trošku jo.
3: Hele, tak si zaspíváme písničku, protože Jirka se svojí paní Hankou Sorosovou, výtečnou textařkou.
4: Která mimochodem sedí tady.
3: Která je Haničku, tady mezi zdravíme. Náma někde, já ji nevidím, ale věřím, že tady. Jo, ne, tady se schovává tajně. Tak Jirka s Hankou věděli o tom, že my s Denisou se opravdu přátelíme, zní to blbě, ale několik desítek let.
4: 35.
3: A dostali jsme od nich krásný dárek a napsali nám duet, který jsem zařadil na svoji desku poslední Mr. Country. Tak si ho zkusíme zaspívat. Takhle to jsme to ještě nehráli.
4: Takhle to ještě nebylo.
3: Je to bez kapely teda, tak při kapelu představte. No. Tak jdeme na to, jo?
1: A je to v C-dur, jo?
3: Jo.
1: To je blbý, já to napsal v D-dur.

0: Denisa Marková.
1: Petr Kocman. Jiří Vondráček.
0: Já jsem si na tebe ušil jednu věc.
1: No já koukám právě.
0: Ty jsi v první polovině 90. let vydala skvělou desku, na kterou si zařadila i písničku Mám já to štěstí. Tuším, že v originále to byla Martina McBride.
1: To byla Mary Chapin Carpenter.
0: Ano. Ten text jsi psala asi sama, ne? Nebo jak to bylo?
1: Já člověče už vůbec nevím, kdo mi ho psal. Já si to nepamatuju. Nemáte někdo tu desku, prosím vás?
0: Já ji mám.
1: Protože já ji nemám.
0: Já ji mám, ale nedám ti.
2: Aspoň to vidíte, jak to vypadá, když prostě zpěváci zpívají a nikdo neví, kdo to složil. No, ale co by si zpívala, kdyby to nesložil? No?
1: No ale to já vůbec právě nevím. No. Asi bys mi něco složil. Ty!
0: Ano.
2: No, to... Ale no.
0: Teď chci po tobě, Deniso, abys mi tu písničku zaspívala. Nikdy jsme ji teda nehráli v životě, ale to o to bude dobrodružnější.
1: Já jsem si teda, byste si mohli všimnout, já už jsem trošku staršího data a Jirka ani Petr to nemají rádi, ale já jsem si tady vzala text, jo. Všimli jste si v té minulý písnice, že ani tak to nebylo nic platný, jo.
0: Tak my jsme tady v rodině, to je country rádio rodina tady. Tady o nic nejde, že jo.
1: To se nedá
0: tak
1: nic,
0: zkusíme jo. To, jo.
1: Já se pokusím.

0: Horáček, Petr Kacmán.
1: Denisa Marková.
2: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. S Country Rádiem na cestách.
3: Poslechněte si krátké dopravní informace. Nejprve dobrá zpráva z pražských kolejí. Od úterka je obnoven provoz tramvají po mostě Legií na Národní třídě a ve Spálené. Na své trasy se tak vracejí linky 2, 9, 18, 22, 23 a noční linky. Rychlý pohled na dálnice. Na D5 mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu je provoz převeden do protisměru. Jsou tam práce na silnici, počítejte s možným zdržením. Samozřejmě něco podobného platí i v obráceném směru mezi 100. a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov se tak pracuje, stejně tak mezi 116. a 117. kilometrem ve směru na Rozvadov. Na D1 podobná situace na několika místech na Brněnsku, exit 196 ve směru na Ostravu, práce na silnici a zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, dále pak mezi 209. a 213. kilometrem ve směru na Ostravu také probíhají práce na silnici, i tady je levý jízdní pruh uzavřen. Přejeme šťastnou cestu.
2: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: I v 15 hodin skoro 40 minut posloucháte slavnostní vysílání Country Rádia z Pikovaru, kde slavíme 35. narozeniny.
1: Hura.
0: Denisa právě přišla, protože dospívala. Deniso, jaký to bylo?
2: Připlazila se, protože tam je strašný vedr na tam je vyšší. Ono teda je všude, no. Ale bylo to moc krásný za mě z pohledu toho účinkující, protože ty diváci jsou prostě skvělí.
0: Jsou, hlavně Denisa má hlas, že když zaspívá, tak by to vypálilo všechny okna, teda to je strašná energie. Ale pozor, já tady mám vedle sebe Tomáše Adamce, o kterém si všichni myslí, že umí říkat jenom zprávy. Tomáši, ahoj, umíš taky něco jiného?
1: No, ahoj, já teda popravdě takhle, oni mi říkali, že jsem jediný, kdo si tady ještě nic nepřál z toho našeho kolektivu. Přitom já jsem tady jenom na léčení, takže já vůbec nevím, co se po mně chce.
0: No tak Tomáši, mohl by si Country Radio něco popřát hezkýho, ne?
1: Jasně, tak 35 dalších let je málo, že jo? Čím víc, tím líp.
0: Jen houšť, to je pravda,
1: no, jo.
0: Jinak teda já musím říct, že nám píšou i posluchači. Iva z Arbesáku přeje všecko nejlepší.
1: No to je naše kamarádka.
0: Ivanka ze Šumavy psala, že všechno nejlepší. Míla z Brna, Hanka z Hradce Králové, všichni napsali, že je. Přeju všechno nejlepší. My moc děkujeme. No a Tomáši, co ty a country teda?
1: No já country, tak všichni máme rádi country, že jo? I když můžeme poslouchat jiný styly, jako do Aleluja a do Koláš. Ale co si budeme povídat, kdo z nás nikdy neseděl u ohně nebo pejkal busta nebo nebyl na čundru a k tomu prostě to country patří.
0: Já teda znám jednoho, ten seděl u ohně a pak ho zavřeli, to byl pyroman,
1: jo? Takhle, jako, no, tak to je jiná,
0: to je trošku jiná kategorie teda, no, dobře. Tak u ohně, že se opejkáš pekáčky. No a co bychom si teda zahrali, Tome?
1: No tak vzhledem k tomu, že já mám docela rád Samsona, Linka, Jardu, ono samozřejmě, když si dá večer na chalupě člověk to vínko, poslechne si třeba tu Amazonku, že jo, kterou si jen tak mimochodem přeju zahrát, jestli to bude možný.
0: Denisa říkala, že ne, ale tak nějaký přemluvíme.
1: Jo, jako. Tak jo, zkusíme to.
0: Hopropáci Amazonka, jo, ano. Pro tebe.
1: Jo, tak jo, ale díky moc.
0: Tak děkujem, Tome, a ahoj!
1: Ahoj!

0: Country počasí.
1: Dnes předpokládáme jasno nebo skoro jasno. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
2: Sedmá kavalerie generála George Armstronga Castra se chystá už na 22. letní tažení. Milujete koně, přírodu a historii? Václav Vidra a hlavní stan 7. kavalerie vás zvou do svých řad. 28. pochod Benešovem a 22.8. opět v obci Všetice u Netvořic. Přes 100 uniformovaných jezdců, indiánská vesnice, bitva u Little Big Hornu, podívaná, kterou nikde jinde neuvidíte. www.suster.cz. Těšíme se na vás.
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu. A taky Settlery.
4: Píseň lesa, melodii svou, roztoulaný.

0: tahle rada Michala Tučného platí doteď, já doma třeba váhu vůbec nemám. Vítku, máš doma váhu?
1: Mám a nemluvím s ní.
0: Děláš dobře. A my tady, kromě toho, že nemáme váhu, máme tady dneska oslavu 35 let narozenin Country Rádia a máme tady paní Janu.
1: Ještě Jano, prosím tě, ten řev pozadí, to tady učej country tance, tak teďka mluvíš ty, Jano.
2: Jo, já mluvím.
1: No, ano, do mikrofonu.
2: Tak jo, to je super úplně.
0: Jano.
2: Já se neslyším.
1: Musíš blíž tomu mikrofonu.
2: Sluchátka a já nemám sluchátka.
0: A teď už
2: máš
0: sluchátka.
1: Teď už se slyší, tak.
2: Výborně.
0: Našli se sluchátka.
1: Tak Jani, prosím tě, co nám řekneš?
2: Já vám řeknu, že bych chtěla poslat písničku od Tony Linharta, bráchovi na Černý most, který je na vozečku a nemohl dneska se mnou sem jet. A musím říct, že to tady je úžasný, skvělý, nádherný.
0: Ježíš, to máme radost.
1: Běž blíž k mikrofonu, ať tě slyšíš.
2: Jo, blíž.
1: Tak, to je ono.
0: Úžasný, skvělý,
1: prosím
0: nádherný.
1: Tě, a Jano, jak dlouho posloucháš Country Radio? Běž blíž tomu mikrofonu, nebo tě?
2: Nebo mě?
1: No, běž blíž k mikrofonu.
2: Já myslím, že tak 20 let možná.
1: To znamená od narození u tebe, že jo?
0: Přesně.
2: Vítku, no. Ty jsi slepej.
1: No ne, já vidím dobře. Co by si popřál na Country Rádiu?
2: No, všechno nejlepší samozřejmě a hodně krásných písniček a hlavně ráda vyhrávám soutěže, takže jako zrovna tohle hodně jsem vyhrála.
1: Tak se dneska připrav, budeme soutěžit. A prosím tě, jak se jmenuje ten brácha tvůj na tom Černém mostě?
2: Péťo Matys,
1: my tě zdravíme z Pikovic. Je nám líto, že tady s náma nemůžeš být, třeba to příště vyjde. A pro tebe pouštíme Tonyho Linharta Japonečku od tvý skvělý ségry Jany. Ahoj!
0: Ahoj!

0: Vážení milí posluchači, opět se vám hlásíme z Pikovaru, z Pikovic, ale takže k se nám bychom asi do Pikovaru nedostali, ale máme tu za to jiné umělce a také jiné důležité příležitosti. Zhruba za 4 minuty dovršíme 35 let existence a zhruba za 4 minuty vstoupíme do 36. roku existence Country Rádia. Máme tady na pódiu dort, to vám bohužel nemůžeme předvést, protože jsme rádio, takže vám ho můžu popsat. Je krásný, žlutý, vypadá to spíš jako cihla ementálu, ale asi to nebude cihla ementálu. Je na něm napsáno Country Rádio a vzbuzuje velikou pozornost, protože si to návštěvníci tady fotí, také naše sesterská televizní stanice je přítomna a natáčí tento krásný akt. Než se dostaneme k takovému, řekněme, trošku oficiálnímu či polooficiálnímu projevu, tak bych znovu chtěl, a já jsem to tu jednou říkal, poděkovat vám všem, že posloucháte Country Rádio, a říct vám, že se budeme ze všech sil snažit, abyste nás poslouchali i dalších 35 let nejméně. Pokud nevíte, vážení mý posluchači, co se teď tady v Pikovicích děje, tak vězte, že se snažím probojovat na pódium, protože hlas, který znáte úplně nejvíc z našeho vysílání, staniční hlas, tak ten zazní s takovou gratulací, blahopřáním, či něčím takovým.
1: Pěkné odpoledne. Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Ještě jednou vás všechny srdečně vítáme na oslavě 35. narozenin Country Rádia. Přesně před 35 lety, tedy v 15 hodin a 15 minut, v roce 1991, jsme začali vysílat z pražského výstaviště. Od původně regionálního pražského rádia s frekvencí 89,5 FM, vysílajícího pouze 6 hodin denně, jsme se za dobu našeho fungování rozrostli na celoplošnou vysílací stanici, která nabízí pestrý poslech hudby i zajímavý obsah. Jak se dnes říká, 24/7. Z výstaviště jsme putovali do divadla pod Palmovkou. No a tam jsem naskočil do rozjetého vlaku i já. Poté jsme strávili dlouhá léta v Říčanské ulici na Vinohradech, až jsme nakonec zakotvili na naší poslední štaci, a to v mediálním domě na Vinohradské 167. Velké díky patří všem našim současným i bývalým kolegům. Ale vám všem, našim věrným posluchačům, jak zde v Pikovicích, tak u rozhlasových přijímačů, děkujeme za přízeň a za to, že jste. Bez vás bychom jen těžko mohli být klidným rádiem do neklidné doby. Ještě jednou děkujeme. Tak a teď už prosím naše děvčata. A děvčata.
2: Připravena.
1: Máme tu náš narozený nový dort.
3: Já bych se něco zeptal. Jaký rádio je nejlepší? Správně.
1: Country rádio.
4: Děkujeme Mílovi Mejzlíkovi a poprosíme naše děvčata tady, zda by rozkrojili
3: děvčata už jdou.
4: Narozeninový dort.
1: A bude to za doprovodu hymny Country Rádia. Krásné odpoledne přeji vám zde v Pikovicích i všem posluchačům u našeho nejlepšího rádia, Country Rádia.

0: Běžba rozpátá Valdemar Matečka a KTO dospívali na Country Radio.
1: Ale my nepůjdeme spát.
0: My se dějou velký věci. Zrovna jsem chtěla říct, že my spát nejdeme. My tady totiž oslavujeme. A je to přesně, jestli se nepletu, 5 minut.
1: Co proběhla ta největší ceremonie, protože před 35 lety v 15 hodin 15 minut začalo vysílat Country Radio, tak my jsme přesně v tento čas zakrojili krásný žlutý narozeninový dort, na který návštěvníci tady v pikovaru stojí frontu.
0: A je asi vypadá krásně.
1: A my nebudeme zdržovat povídáním. Deniso, co by si popřála Country Radio?
0: No, já myslím, že dneska se vlastně o tom bavíme celý den a každý na to odpověděl. Tak já, protože jsem z karavany, tak musím říct, že já hrozně moc přeju Country Radio nový písničky, nový interprety.
1: Jako něco, že psi štěkají a karavana jede dál?
0: Samozřejmě, že přeju hodně zdraví a abyste všichni vydrželi, protože vy jste hrozně skvělá parta, taková rodinná, a aby ta rodina byla čím dál víc stmelená, a musím říct, že ta rodina není jenom mezi moderátory, ale i mezi moderátory a diváky a posluchači. A to je hrozně velká vzácnost, takže přeju, aby tohle vydrželo a aby bylo spoustu krásných písniček a interpretů. A Vítku, co ty bys popřál?
1: No, ty jsi to všechno řekla, ale já řeknu jednu jedinou věc, že za to, že jsme tady 35 let, vděčíme ne lidem z rádia, ale vám posluchačům, kteří jste věrní, posloucháte, píšete, chválíte, kritizujete, protože to k životu patří. A rádio je tak skvělý, jak skvělý má posluchače. A Country Radio má ty nejskvělejší. A proto já si přeju, aby je mělo dál ne 35 let, ne 50, ne 100, ale pořád.
0: Do nekonečna.
1: Tak.
0: Tak jo.
1: Tak všecko nejlepší,
0: všechno nejlepší,
1: hodně zdraví, štěstí a pouštíme Pacifik. Ahoj!
0: Orinoko, ahoj!

0: s Country Rádiem na cestách.
1: Jsou tady krátké dopravní informace a pohled na víkendovou dopravu, co se kolejí týče. Pozor na polodenní výluku v úseku Čáslav Třemošnice, tam budete přesedat na autobusy. Ještě jedna zpráva z pražských kolejí. Z důvodu údržby tramvajové trati dochází v sobotu 15. srpna od 8.30 do 17 hodin k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Červený vrch Dědina. Tramvaje končí na Červeném vrchu. Ještě pohled na dálnice, hodně frekventovaná D1. Máme tady zprávu, kterou už asi znáte, od 25. do 23. kilometru ve směru na Prahu jsou práce na silnici, provoz je tam převeden do protisměru, zúžená vozovka na 2 jízdní pruhy. Počítejte s tím, že v tomto místě se můžete zdržet. Stejně tak počítejte také s možným zdržením v okolí nájezdu exit 196 ve směru na Ostravu na dálnici D1. I tady jsou práce na silnici a je tam zúžená vozovka na 1 jízdní pruh. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, tak kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

0: To byly Schovanky a Applejack, písnička, kterou v originálně zpívá a samozřejmě i složila Dolly Parton. A já teď se tady dívám po našem nádvoří a tady jde jedna strašně krásná ženská.
1: Prosím,
0: všichni se za ní otáčejí.
1: Prosím,
0: a my nevíme, kdo to je.
2: Kde?
0: Je to hrozný.
1: Prosím vás, mladá paní, a vy jste kdo?
0: A vy jste která?
2: No já jsem, to jsem přece já. To jsem přece já, vy mě nepoznáváte.
1: Cože, já?
0: Vy to tak sluší, Kačenko.
2: Ježiši, děkuju moc.
1: Kačka Čepelíková přišla, ahoj Kačko.
2: Ahoj, moc vás zdravím, zdravím i všechny posluchače Country Rádia, kteří se sešli jak tady v Pikovicích, tak i kteří poslouchají aktuálně teď u rádia.
1: Hele, a co by si popřála Country Rádiu k 35?
2: Víš co, já bych jim přála minimálně dvojnásobek tak skvělých posluchačů, jako máme my, protože my se s nimi denně vlastně s Vláďou setkáváme skrze telefonní linky, slyšíme je všechny, víme, jak nás mají rádi a jak jim zpříjemňujeme den, jak je vždycky do něj nastartujeme. Víme to od nich, to není taková jako samochvála, ale víme to od nich a jsme za to strašně rádi.
0: Malinká
2: ta samochvála tam byla.
0: Kačko, já když jedu do práce, tak vás poslouchám jako kolegyně a musím říct, že i mě to zpříjemňuje den a ráda do té práce pak jdu. Takže no, máš to pravdu.
1: To já se rádi. Přiznám teda, já vždycky, když vstanu a pustím rádio, tak se akorát loučíte, tak to je bída teda.
2: Musíš dřív stávat.
1: Hele, a ty vždycky posluchačům hraješ na přání, plníš přání, tak co si chceš nechat zahrát ty?
2: Víš co, my máme s Vláďou vlastně oblíbenou jednu písničku, kterou vždycky hrajeme. Když jako náhodou máme nějaké volné místo, což se málo kde stane, ale o to víc ji užijeme. A je to Kousavá deka od Ivana Mláčka.
1: A už jsi někdy spala pod kousavou dekou?
2: Já si na ní vždycky vzpomenu. Měli jsme doma takovou červenou kostkovanou s těma třásněma a nikdo pod ní nikdy nechtěl spát, ale byla krásná.
0: Já myslím, že bychom ještě měli ale pozdravit i Vláďu a jemu věnovat tu písničku.
2: Určitě. Tak Vláďo, zdravíme tě na
1: a Vláďo, polepši se a příště přijď.
2: Určitě.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Kačka, děkujem. Ahoj.

0: Děkuji mnohokrát. Tak, takhle vysoko já to samozřejmě neumím, já prostě asi jsem nějaký úplně někde jinde, já samozřejmě tomu úplně tak nerozumím, ale co?
1: Prstínek mám sebou.
0: Vidíš? A pak, že to nepůjde. Takže Honza Vančura vám teď bude zpívat a hrát.
1: Ano, s Filipem Benešovským, to je můj nový kolega a skvělý basista, to ostatně poznáte všichni. Petr Kosman, když ho viděl, říkal, no to snad nemyslíš vážně, že takovýhle hráč hraje s Vančurou, to si Vančura nezaslouží, říkal Kosman. Přátelé, já hezky si myslím, že si to zasloužil vzhledem k mému věku. Hele, a ty ještě budeš něco říkat?
0: Už asi ne, už vás asi nechám hrát. No,
1: klidně můžeš mluvit. Čím díl budeš mluvit, tím já méně budu hrát.
0: Ne. Já myslím, že chcete spíš slyšet tady Honzu.
1: A chcete si zaspívat?
0: Zahrál pěkné písničky.
1: Tak dáme na úvod, pojďte.

sklep. Sil už málo mám, tak nechte mě pout. A to je konec. Skvělý. Tak já jsem moc rád, že jsem tady s vámi a že jsem u těch narozenin 35. že jsem se jich dožil. 35. narozenin Kantriádia. Já jsem byl požádán, řekl bych, managementem Kantriádia, abych poslal nějakou zdravici. Přátelé, já jsem poslal zdravici, proč mi to napadlo v angličtině? Happy birthday, to všichni znáte, ne? Happy birthday to you, happy birthday to you. Tak pojďme, nebo dáme to vejš do G. Happy birthday, to bylo lepší, tak jo, pojďme. A tam je happy birthday, 35 years, happy birthday to you, jakože 35, jako. Já jsem to nechal v angličtině, protože česky jsem to nedal dohromady. Zkusíme to.

0: Tak, to je nádhera. Je vidět, že skoro všichni jste chodili do Zušky, a pokud ne, tak posloucháte Country Radio, protože já nevím, já jsem se dozvěděl takovou informaci, možná já bych pozval pana Pěkného. Vítku, pojď sem na chvíli, prosím tě. Vy ho všichni znáte, to je ten veselý moderátor všech možných časových i hodinových období. To je Vítek Pěkný, ano. A to jsi mi říkal ty, že historicky dokázám, že Rangers a Plavci, teda jak to nazvem, je nejvíc hraná kapela na rádiu.
1: Ano, to tak bylo. Minulou neděli, když vysílal Petr Bohuslav, tak jsme se bavili o skladbě písniček a bylo řečeno, že Rangers je nejvysílanější a byla nejvysílanější kapela na country rádiu. To tak je.
0: Takže díky za tu důvěru, přátelé, tedy hlavně country rádiu. Nicméně, protože vy teda asi posloucháte, předpokládám všichni, já teda taky rádio, naše milované rádio, posluchačů přibývá, takže znáte ty písně. Co takhle dát si smutný psaní? Dáme si ho? Dnes je pro

0: a zahnatý stes. Krásný!
1: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
0: Country Radio. Já bych navrhoval, že když jsme tady dneska byli u těch svateb, že bych řekl, že teď zaspívám píseň, kterou jsem zpíval všem svým manželkám. A ona se jim teda líbila, já doufám, že i jiným manželkám se bude líbit. Ta píseň je o lásce, jmenuje se Láska je věc kouzelná. To je to, co nás s Kačenkou čeká. No, takže pojďme na to. Ta...

0: No to je nádhera, jak vám to funguje, jak dujete z plných plic. A že je vám horko? No, Kačenko, až bude modrý měsíc, tak se zastav, prosím tě. Já tady mám nějaký takový jako moc takový středový zvuk, možná zkusím něco ještě malinko. Dopředu to máš dobrý, jo? Malinko to odstředí. No uvidíme, nech to takhle teda.
1: Tak dáme, jo.
0: Takže teď jednu píseň, kterou taky věřím, že znáte. S tím zpíváním tam je to trošku obtížnější, ale jdeme na to, jo. Ta souvisí s mým věkem. Přátelé, takhle, já bych jenom chtěl říct, že já za rok mi bude 80 a proto já tu 80 oslavuji na Broadway v únoru a proto jsem se rozhodl, že se tam ožením v 80, protože to je úplná blbost se v 80 ženit, ale mě blbosti bavily celý život. Takže já nevím, jestli si mě Kačenka veme, ale já se když tak nějakou najdu. Takže lístky jsou v prodeji už na Broadway, přátelé, pamatujte, 10. února 27. Praha, divadlo Broadway, takže věřím, že se někteří zúčastníte, abyste viděli, jak nám to bude slušet.

Já a takovou tříčtvrteční to Filipa zaskočím teďka, no, protože on vůbec neví, co přijde. Takže tříčtvrteční to se dáte se mnou. Raz, dva, tři, když už jsme v tom ádoru.

0: Jan Vančura mladší.
1: Přátelé, starší než já, už jenom černý uhlí. No, dobře, nicméně to bylo krásný tohle a napadlo mě, mě někam ulítlo trsátko. Aha. Neletělo někde tady bílé trsátko.
2: 35 let s country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Izolepu, protože moje spolubydlící, která si mě nechce vzít v únoru, tak ta koupila nový struhadlo, možná, že to byl záměr. Já jsem struhala síra, ufixl jsem si kus bříšku na palci. Takže proto ten můj výkon, který nikdy není příliš kvalitní, protože jsem se za kytaristu nikdy moc nepovažoval, tak je trošku poznamenán. Tak já bych teďka poprosil, jestli tady pan zvukař může dát jako takový kostelní efekt, hodně halu, až to intro skončí, který odspívám, tak budeme hrát Modrý měsíc, Kačenko. Kačenka je připravená, a to když vedle mě budeš tančit, pojď. Zatleskejte a jde tancovat. Kačenka tancovat! Kačenka! Viděli jste někdy sličnější tanečnice, já teda ne. Tanečnice, kiki. No, dobře. Takže dej mi tam ten hal, jo?

0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Country počasí.
1: Dnes předpokládáme jasno nebo skoro jasno. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu. Hey!

0: I v 16 hodin 5 minut posloucháte sobotní odpolední vysílání Country Rádia 15. srpna 35. narozeniny. Zdravíme vás z Pikovaru, zdravíme i Tondu Bezrouka, který sedí ve studiu a hlídá tam, kdyby se něco mělo stát. A já už tady mám Deniso, kdo pak to tady je? Pája.
1: Ahoj Pájo.
2: Ahoj, ahoj. Zdravím všechny.
0: Ten hluk tady za náma je Honza Vančura.

0: hrozně zve, že jo?
1: A chtěl bych poslat pozdrav k narozeninám kamarádce Věrce, která oslavuje kulaté jubileum v hospodce Henslu Dobré. Nebudu říkat věk, protože věk se udám neříká, tak budu taky galantní, ale Věrka na ten věk vůbec nevypadá, tak bych ji chtěl tímto popřát. Věruško, hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a ať tě vůbec neopouští skvělá nálada, kterou sebe, kolem sebe šíříš. Já jsem bohužel se nemohl, nebo bohu dík, nemohl zúčastnit tvých narozenin, protože jsem na skvělé oslavě 35. výročí Country Rádia, tak bych ti aspoň tímto chtěl jako popřát a poděkuju jako zaměstnancům Country Rádia, který mi to umožnili, tak aspoň takto éterem proti proudu Sázavy vás všechny v hospůdce v dobrý zdravím a přeju vám pěknou zábavu, jeste, pijte, slavte to, alespoň tak dobře, jako my zde v pivovaru v Pikovicích. Zdravím vás a Pája a Majka vám posílají písničku.

0: Honza Lančura.
1: Mějte se krásně, ahoj.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Poslechněte si krátké dopravní informace. Nejprve dobrá zpráva z pražských kolejí. Od úterka je obnoven provoz tramvají po mostě Legií na Národní třídě a ve Spálené. Na své trasy se tak vracejí linky 2, 9, 18, 22, 23 a noční linky. Rychlý pohled na dálnice. Na D5 mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu je provoz převeden do protisměru. Jsou tam práce na silnici, počítejte s možným zdržením. Samozřejmě něco podobného platí i v obráceném směru mezi 100. a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov se také pracuje, stejně tak mezi 116. a 117. kilometrem ve směru na Rozvadov. Na D1 podobná situace na několika místech na Brněnsku, exit 196 ve směru na Ostravu, práce na silnici a zužená vozovka na jeden jízdní pruh, dále pak mezi 209. a 213. kilometrem ve směru na Ostravu také probíhají práce na silnici, i tady je levý jízdní pruh uzavřen. Přejeme šťastnou cestu.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Ale neustále a neúnavně vysíláme z Pikvaru, tady odsaď, kde slavíme 35 let narození Country Radia. V 10 hodin jsme začali, máme něco, teď koukám na hodinky, je skoro 16:30 a tady je to v plném proudu. Před malou chviličkou dohrál Honza Vančura a na pódiu se připravují další muzikanti. No my máme teďka příležitost zase zahrát nějakou písničku někomu, tady, kdo se zúčastňuje dnešní veselice, a to je Klárka. Klárko, ahoj.
1: Ahoj.
0: Klárko, co by si přála?
1: No, já nechám svojí mámě kamče poslat vodáckou holku, protože máma tady s náma teď nemůže být odemocněna. Mý bratr, takže se o něj musí doma starat. Takže přeju příjemný zpestření.
0: Jo. Tak my přejeme uzdravení brzky, jo. Samozřejmě.
2: Ať se brácha uzdraví, ať je všecko v pořádku. Jenom podotknu, že ten hluk, který za náma tady slyšíte, tak to jsou tance, tady se učí lidi tančit. My s Denisou se taky vlníme, ale teďka pro Klárku, její maminku a nemocného bráchu pouštíme vodáckou holku.
0: Dobrá.
2: A jak si říkají trampové? Ahoj! Ahoj.

0: Posloucháte sobotní sváteční vysílání Country Rádia, tady za námi hlučí country tance, ale my máme u mikrofonu, kdo pak to je?
1: Tady Petr.
0: Ahoj Petře.
1: Krásný, ahoj.
0: Já jsi mě naštval, protože já jsem jenom pěkný teda jako.
1: Aha, tak jo, takže pěkný, krásný u mikrofonu. Zdravím republiku, zdravím Country Radio, přeju další úspěšná léta. Jsem u jeho vysílání jako posluchač úplně od začátku. Provázelo mě po celém světě, kamkoliv mě osud zavál. A ten osud mě taky seznámil s jedním výborným chlapíkem, který má narozeniny úplně stejně jako Country Radio, akorát je o 8 let mladší. Takže jako Kube, šťastný vítr do plachet, zůstaň takovým, jakým jsi. To ti za celou rodinu krásný přeje Petr. Předávám ještě jednoho gratulanta, respektive gratulantku.
2: Tak Jakube, já taky přeju všechno nejlepší a hlavně kolik vzletů, tolik přistání, ať se ti v životě daří a ať jsi spokojený. A stejně tak přeju i Country Radio mnoho spokojených posluchačů, ať se vám daří a jste všichni tak milí a přívětiví, jako vás známe a máme vás rádi.
0: My moc děkujeme a hrajeme Olivia Newton-John Take Me Home Country Roads. Všecko nejlepší, ahoj!

0: Ani hymna nesmí chybět dnes na oslavě 35 let narození Country Rádia. No a já tady mám další gratulanty.
1: Ano.
0: A další mám tady paní Evičku. Evičko,
1: ano,
0: pojďte na mikrofon.
1: Eva? Olomouc,
0: Štěpánov, Holomouca.
1: U Olomouca, čekáme tady našeho Laďu a no, není tady.
0: On Laďa nepřijel, no.
1: No.
0: Tak ho ale budeme
1: ale
0: pozdravovat
1: jinak.
0: A pojďte trošku blíž k mikrofonu.
1: Ano,
0: tak,
1: zdravíme
0: Evičko.
1: A máme kameloty a...
0: A pro koho to bude, Evičko?
1: Zaprášené diamanty.
0: A pro koho to bude? Komu to budeme hrát?
1: Našeho kamaráda Michala. A všechny Olomoučáky a Štěpánováky zdravím. Ahoj, Eva.
0: Tak ahoj a děkuji.
2: Ahoj. Ahoj.

0: Posloucháte slavnostní vysílání Country Rádia z Pikovic z Pikovaru, kde slavíme 35. narozeniny a u mikrofonu mám Olina z Kopřivnice, ten přijel do Pikovic až z Kopřivnice. Olina, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás všechny tady kolem a jsem rád, že jsem tady přijel.
0: Co si zahraje, Molinku?
1: Já bych chtěl starý dobrý western písničku, to je taková vzpomínka na 14 dní zpátky starý dobrý western na Bystřice.
0: A komu to pošlem?
1: Pošlem to všem a hlavně na Moravu teda, těm kamarádům, kteří tam odpočívají někde pod na lehátku pod ořechem třeba.
2: Ty se máj.
1: A ještě jednu věc, když volám do Country Rádia, když si představím, Moraváci, zdraví Pražáci. Podle toho mě někteří už poznají, že volá Olin, takže... Ještě jednou Moraváci zdraví Pražáci a jsem rád, že jsem tady.
0: A Pražáci zdraví Moraváci a hrajeme. Ahoj!
1: Ahoj, moc děkuji, mějte se krásně.

0: Starý dobrý western, to byla písnička Na přání a my tady máme další.
1: To byli Pražáci zdraví Moraváci. Přesně a Moraváci tak. Zdraví Pražáci, že jo?
0: Přesně tak, to bylo pro Olina.
1: Tak, a teď tady
0: a
1: máme.
0: A my tady máme Janu. Jani, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak co to bude?
2: Byla by to písnička od Mirka Palečka, Těžko nás pámbu změní, protože tady nezazněla tady. Takže bych chtěla všechny pozdravit a chtěla bych popřát Country Rádiu k jeho výročí, ať žije dál, ať nás dál naplňuje písničkami, protože vás poslouchám téměř 30 let.
1: To se mi z toho úplně podlomily kolena teda. Jako.
0: Vítek mi říkal, když teda, děkujeme moc, že se tě mám zeptat, jak jsi sem přijela.
2: Přijela jsem autem, skútr mám doma, skuter,
0: no. Nevím, proč to měl být, ale
2: teď byl 14 dnů nemocný, ale už je zase zdravý, tak
1: jak
2: budu jezdit.
1: Jak to, nějaký silniční lišej, nebo?
2: Ne.
1: Nechtělo se mu.
2: Variátor.
1: Variátor, no to tak bývá. No.
0: Vůbec nevím, co je to variátor.
1: Já ti to nikdy vysvětlím. Ale teďka pustíme teda pro Janu toho Mírka Palečka Těžko nás pámbu změní.
0: Jano, děkujeme
1: za přání.
0: Děkujeme
1: moc.
2: Já taky děkuju. Ahoj. Hodně zdraví.
1: Děkujeme, ahoj.
3: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají. Když na kolena padáš, o tom si povídaj, že prý jsem dávno na dně, že krát

si blázny, co stárnou s vírou svou. A dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám. Že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku. I když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

0: nesametový hlas patří Víře Martinové. Miluj a medituj. My tady dneska nemeditujeme, my tady dneska oslavujeme. S Vítkem za mikrofonem, s Denisou.
1: Slavíme
0: a k nám sem chodí někteří odvážlivci, kteří si přejí písničky a taky chtějí countryradu pogratulovat. A jeden z nich je pan Michal. Ahoj, Michale.
2: Ahoj, zdravím všechny. Chtěl bych pozdravit celou Moravu a hlavně moje kamarády z Moravy, Lukého a Majku Lukáškovi, kteří jsou v současné době na chatě v Šibetově. Na chatě jsou to naši sousedi a je nám s nima krásně a máme rádi country.
0: Říkej, ty jsi neřekl, odkud jsi?
2: Šibetov.
0: Boskovice,
2: to už určitě vám řekne víc.
3: Jasně, no, to je jasné.
0: Tam je krásně.
3: Ještě nám řekni, jak dlouho posloucháš country radio?
2: Country radio, jsem tam někdy, ale asi posledního roku, půl roku úplně pravidelně, pořád a všude.
3: Tak to je dobře, tak 24, za to tě chválíme. A za to ti posíláme, co jsi vybral?
2: Od bratru Nevědu bych chtěl písničku Máme jen sebe.
3: Je tam a hráme ji pro tebe a pro všechny kámoše a pro všechny známí ze Šebetova a z celý Moravy.
2: Tak jo, děkuju moc.
3: Díky, ahoj.
2: Ahoj.

0: jedna. Tak, vážení milí posluchači Country Rádia, vítám vás opět v Pikovicích, Pikovaru. Opět se připojujeme k vysílání a tentokrát se připojujeme skupinou Nové struny.
1: Kamarádi, ahoj!

0: Pardon, pardon, pardon, je tu nějaký zvukařský nešvar. Aspoň vidíte, že je to naživo. Pane zvukaři, co se děje?
1: Už nic.
0: Už nic. Tak ještě jednou, jako by se nic nedělo. Jedem!

Děkujeme. Děkujeme a děkujeme všem, kteří dneska přišli a hlavně těm odvážlivcům, co se mnou šli po Sázavskou stezku. Klobouk dolů před váma. My vám budeme dneska hrát jak písničky naše autorské, tak vám zahrajeme některé tramské kusy i perly swingové muziky. Některé písničky na začátku nebyly považovány za tramské, ale tím, jak se začaly hrát u ohňu, tak se jimi staly. Skvělý příklad je právě tato. A teď od vás očekávám zborový zpěv. Péťo, je to na tobě. No a někteří to už pochopili podobně. Dobrý, tak jdem.

0: Dobrý.
1: Kuba Jiroušek!
0: No ale já vám něco řeknu. On vám teď zaspívá citlivě. Citlivě písničku, která se stala velmi oblíbená v našem vysílání, Stará Tremská, a on ji natočil s citem sobě vlastním. Ostrov svatého Tomáše. A Vítku, ty nepláč.
2: Svěží vítr plachty napíná, četakatů přichází, kněz se právě modlit začíná,

Měl jsem zuby pevně sevřený, držel jsem si líce snad, když vyvedli mě z mého vězení.

0: Martin Baláš!
1: Dáme rovnou nějakou, ale dávat.
0: Jelikož jsme ve vodácké oblasti, tak si nemůžeme odpustit jednu z nejslavnějších vodáckých písní, ale my vám ji zahrajeme tak, jak ji ve 30. letech minulého století napsal sám Eduard Ingrish, náš český Jára Cimrman. A teď je právě na vás, abyste zpívali ještě víc než doteď.

0: Děkujem.
1: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby. Country počasí.
2: Dnes předpokládáme jasno nebo skoro jasno. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Čatostce nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami DUK, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapuje blízko a nezapomenutelně krásný.
6: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.
1: Co tak trošku rock'n'rollu? A třeba se i skočit. Vždyť není nad dobrou náladu. Užijte si radost s Country rádiem. Už 35 let má Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Country Radio.
1: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chrýv.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
2: Byl to Shane.
3: Byl to Shane.
1: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je

pečky, knedlíky a zelí. Chybí mi hraní a hospodský veselí. Chybí mi Berounka a mejdany v Třeboni. Naposledy byli jsme tam předloni. Chybí mi babička a její

poprosil bych ještě Savignonu sklenku. Tak si tady ve Španělsku tesknu. Nemám se špatně, ale to vám lidi řeknu. Sám nevím, co bych teďka za to dal, kdybych s kapelou teď na pódiu stál. Sám nevím, co bych teďka za to dal, kdybych s kapelou

0: Martin Valaš! Martin Valaš! Děkujeme a teď i zpátky za basu. Tak, Martin se vám představil, už ho znáte, kdybyste ho chtěli na něco pozvat, pije slivovici nebo hrušku. Tak,
1: a nebo cokoliv jinýho.
0: A nebo cokoliv jinýho. No a teď pojďme zase zpívat jednu starou vlakovou píseň, kterou máme moc rádi. Patrika Koleje, jedem chlapci.

Děkujeme za váš zborový zpěv. Jo, slyším vás, dobrý. Náš šerif ze Ztracenky by nám neodpustil, kdyby dneska nezazněla na tomto místě aspoň jedna ztracenkářská píseň. Plním tedy tento úkon a jelikož je sobota, tak vám zaspívám o své touze. Bloudit světem bez děvčete, žít ve stanu sám, to abys měl nervy jako drát.

pozor, to není všechno. Potkal jsem jí na Sázavě, kejvla na pozdrav, v jejich očích jsem se utopil. Husího brko měla v hlavě.

0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Jak říká Zdeněk Svěrák, aby mohlo být vítání, musí být i loučení. Takže my vám dáme poslední skladbu, potom možná jeden přídavek, který si vynutíte, ale to uvidíme. A Martin vám zahraje svou krásnou píseň Hospoda u Tateru. Možná už jste ji zaslechli. Martin ji napsal, bylo to jednoduché, jednou jsme seděli u Tateru, přišli jsme ve dvě odpoledne a ve dvě ráno ho vyhazoval hospodský Guby a říká, Martine, máš tu plot za 800. A Martin říká, no já nemám peníze. A on říká, no tak to uděláme tak. Buď tady budeš měsíc mejt nádobí, nebo napíšeš píseň. Tak vidíte, jak to dopadlo.
2: No mně se líbí, že Kuba vždycky tu historku říká úplně jinak. Ale řekněme, že tady to je ta správná verze.
1: Viděli jste ho někdy mejt nádobí? Tak jedem.

0: loučí se s vámi Jirka Chvojka, Honza Mácha,
1: ahoj.
0: Vašek Matěcha, Petr Bárta,
2: ahoj.
0: Martin Baláš.
3: Ahoj.
4: Tak, víte, že se neloučí definitivně, že ještě jednu písničku přidají.
5: Z Country Rád cestách.
6: Poslechněte si krátké dopravní informace. Nejprve dobrá zpráva z pražských kolejí. Od úterka je obnoven provoz tramvají po mostě Legií na Národní třídě a ve Spálené. Na své trasy se tak vracejí linky 2, 9, 18, 22, 23 a noční linky. Rychlý pohled na dálnice. Na D5 mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu je provoz převeden do protisměru. Jsou tam práce na silnici, počítejte s možným zdržením. Samozřejmě něco podobného platí i v obráceném směru mezi 100. a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov se také pracuje, stejně tak mezi 116. a 117. kilometrem ve směru na Rozvadov. Na D1 podobná situace na několika místech na Brněnsku, exit 196 ve směru na Ostravu, práce na silnici a zužená vozovka na jeden jízdní pruh, dále pak mezi 209. a 213. kilometrem ve směru na Ostravu také probíhají práce na silnici, i tady je levý jízdní pruh uzavřen. Přejeme šťastnou cestu.

0: sobotní sváteční vysílání Country Rádia. Posloucháte vysílání z Pikovaru, kde Country Rádio slaví své 35. narozeniny. Deniso, jak se ti tu líbí?
1: No já jsem nadšená. Já jsem totiž myslela, že budeme vysílat jenom dopoledne. A dívej, já jsem tady až do večera.
0: No to ještě chvilku potrvá.
1: Mně se tady tak líbí, že jsem tady zůstala. Tak.
0: Teďka tady probíhá výuka tanců. Před chvilinkou dohrali nové struny, sklidili obrovský aplaus. Vy jste kus toho slyšeli. No a teď si pustíme my nějakou písničku, jenom aby jsme se uklidnili a počkáme se, až přijde někdo si něco přát. Co ty na to?
1: Vítku, a já vím, že ta písnička to je tvoje oblíbená, veď?
0: Je moje oblíbená, no, taky no. Tak, kočovní herci.
1: A já je taky mám ráda.
0: Tak si je užijte.
1: Dáme si Františka.

0: kočovní herci a František Nedvěd. A my tady máme dalšího gratulanta. Ale je to člověk, který ho určitě velmi dobře znáte. Já ho totiž taky poslouchám. A mám ho moc ráda, protože on miluje Prahu.
1: Tak, pozná se podle toho, protože vždycky říká, miluju Prahu. Ahoj Davide.
2: Ahoj
1: Davide.
2: Zdravím vás a jsem moc rád, že jsem tady s váma v Pikovicích. Je to senzační a samozřejmě miluju vás, nejenom Prahy, ale celou Country Radio a všechny ty písničky tady a všechno úplně.
0: Davide, co by si popřál Country Radio do dalších let? A k narozeninám
2: no, hlavně. Řeklo by se ještě jednou tolik, ale možná ještě stovku k tomu, aby tady to rádio bylo a pro všechny a vždycky a aby mělo vždycky takhle dobrou náladu, jako má dneska.
0: To má.
1: Tak a co ti za to zahrajem, Davide?
2: A já mám pocit, že jste to už možná hráli, ale protože to je pro mě srdeční záležitost, tak bych chtěl Michala Tučního, což je vlastně hudba mýho mládí, a pokud už jsou všichni v Mexiku, tak mi to zahrajte.
0: Všichni jsou v Pikovicích, ale my si dáme.
1: To si myslím, že Michala Tučního ani tohleto jsme dneska určitě nehráli. No. Tak jo, děkujem, Davide.
0: Děkujem, mějte
2: se. Ahoj,
0: děkujeme, ahoj, ahoj.

0: Michal Tučný, všichni už jsou v Mexiku od Davida Černého, který miluje Prahu, a my už tady máme Hanze. Hanzi, ahoj!
1: Ahoj, kamarádi!
0: Tak prosím tě, jak se ti tu dneska líbí?
1: Je to úplně fantastický, sešla se tady nádherná parta, která tu muziku miluje, jako by asi všichni, a jsem na to pyšnej, že tu můžu být.
0: Tak to je krásný. Prosím tě, co jsi dneska všechno vypil v tom horku?
1: Musím?
0: Nemusím.
2: Nemusíš.
1: No, tak děkuju.
0: Řekni, co jsi snět, teda aspoň. Co jsi snět?
1: Jo, co se, no, měl jsem bušta nádhernýho, ráno banán, takže základ byl.
0: Tak to je dobrý. A prosím tě, co si zahrajem?
1: Já bych chtěl Osamělý město, protože vám ho miluju, a jestli to můžu poslat, tak je to kamarádům ze severu, což je severní hvězda, a kamarádovi Cipajzovi a jeho osadě, a do Radotína všem kamarádům. Děkuju.
0: Tak zdravíme Cipajze, severní hvězdu i Radotín, a hrajeme. Děkujem. Ahoj.
1: Ahoj, děkuju.

0: Country počasí.
1: Dnes předpokládáme jasno nebo skoro jasno. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 25, na Šumavě kolem 28 stupňů. Slabý, na Moravě a ve Slezsku místy mírný vítr z jižních směrů bude foukat rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.

0: Ahoj, zdravím všechny v Country Rádiu. Já jsem ráda, že jsem na téhle akci, moc se mi tady líbí. Přijeli jsme z Prostějova s rodinou, nebo od Prostějova, takže já bych tím pádem chtěla pozdravit všechny. Ze Seloutek, z Čehočic, z Prostějova a potom ty všechny ostatní.
1: No a tu písničku věnujeme komu?
0: No všem, co teďka poslouchají.
1: Všem, co poslouchají.
0: A pokud se jim bude líbit, tak budu ráda. Randy Travis.
2: A můžeme ještě to taky poslat všem Hankám, protože Hanky mají dneska svátek.
0: Určitě.
2: Vůbec jsme to neříkali do rádia. Takže milé Haničky, zdraví, štěstí, dlouhá léta, úsměv na tváři.
1: Tak jo, Hanko, můžeme. Tak jo, prýma.
2: Jdeme na to. Randy Travis, On the Other Hand.

0: Tak to byl na Country Rádiu Randy Travis od Ivety a my tady máme dalšího, kdo nám přišel popřát.
1: Dalšího gratulanta.
0: A tím není nikdo jiný a nikdo menší než Petr Bohuslav.
1: Ahoj Bohoušku.
2: Nikdo jiný, nikdo menší. Já nevím, dosah jsem na mikrofon, je to dobrý.
0: Stojí na špičkách.
2: Zdravím všechny posluchače Country Rádia, zdravím všechny tady v Pikovaru a zdravím všechny i v dálce. A poslouchal jsem to vysílání, když jsem jel sem. Já jsem jel dneska z Jižních Čech, byl jsem.
1: Takže jsi dlouho poslouchal.
2: Na Římově jsem byl dneska, na Hradě Velešín.
0: Tomu rozumím, no.
2: Na rozhledně jsem byl. V tom strašným bedru to bylo
1: hrůzné. Pořád jsi poslouchal rádio?
2: Pořád, no cestou vždycky, když jsem přijížděl, jsem poslouchal rádio.
0: Denisovi jsme se tady drželi a on se prochází.
2: Nekrásný, milý vysílání to bylo. Fakt
1: on
2: to
1: se byl v klimatizovaném voze a my tady v tom vedru.
2: Hlavně ta přání od těch posluchačů, to bylo tak milý. Já měl občas slzy v očích.
1: Opravdu.
2: No my jsme to s Milošem počítali, s Kubou Wernerem, taky jsme to počítali, že když jsem v Country Radio 34 let, tak už je to většina mýho života.
1: No to je.
2: To je, když počítám i kojence a dítě a batole a já nevím co prostě, tak většina svýho života v Country Radio,
0: to je
2: asi nějaká úchylka už.
1: Ne, to je krásný. Petře, ty za chviličku tady budeš hrát živě.
2: No.
1: Prozrať nám, co budeš hrát hezky.
2: To je zajímavý, protože teď zdravím svýho kontra.

0: basistu, jo, teď jede sem od Písku, jede Karel a má se mnou hrát, ale dorazí prej v 7. To mám končit, tak nevím, jestli to bude úplně ono.
1: Tak si podáte ruce, sklidí aplauz a bude to dobrý. Jako.
2: Ale ty uvidíme. To zvládne.
0: Tak tím toho zdravím, hlavně jít opatrně, Karle, jo? Není to potřeba, když tak si zahrajeme, až to všechno skončí po 9, až lidi odejdou, to se hraje nejlíp.
1: Ale Bohouši, prosím tě, ještě mi řekni, co to bude v tom září, nějaká kapela slaví, nevím kolik, nějaký no name, nebo co to je?
0: Ne, Asonance slaví 50 let. 50 let a my jsme se rozhodli, že oslavíme opravdu velkolepě. A to dokonce s 35. Country Rádia, protože Country Rádio začínalo vysílat 15. srpna.
1: 15.15.
0: 15.15, ale to celodenní vysílání začínalo právě v září.
1: Ja.
0: A my jsme se rozhodli, že 50 let folku na Country Rádiu oslavíme na Konopišti v areálu, v amfiteátru na Konopišti, krásný velký areál.
1: A kde ty lidi, když tam budou chtít jít, se podívají na to, co tam je? Jsou nějaký webovky?
0: No jasně, na stránkách Country Rádia je předpověď
1: počasí taky teda. No.
0: To tam bude taky, ale předprodej vstupenek a vstupenky jsou ještě k mání, tam to vlastně není omezené, takže jasně. Může přijít
1: takže
0: kdokoliv.
1: Takže přátelé.
0: 50 let folku na 50 let Asonance, 35 let folku na Country Rádiu.
2: A kolikátýho?
0: A pozvali jsme 12. září. Pozvali jsme si gratulanty.
1: 16 hodin.
0: No. A pozvali jsme gratulanty. Takže kromě Asonance budou ještě další dva koncerty. Jo. To jsou tři koncerty, no, není
2: počkej,
0: to festival.
2: Počkej, ale řekni, kdo bude hrát.
0: No Marien.
2: Výborně.
0: A skvělá Isara.
1: Tak to je ježiš, super. Super.
0: Tak přátelé, Isara, Marien, a jo, až ti tam bude 10 skotských dudáků, to bude vaše Crowd, co pořádá skotský hry na Sichrově, tak přijde se skotskýma dudákama.
1: Takže přátelé, do kalendáře si nandejte 12. září, Konopiště, 16.00. My se tam na vás těšíme s Petrem Bohuslavem v čele.
0: No Country Radio, moderátoři, spousta diváků, hostů a všechno, to tam bude na místě.
1: Tak se těšíme.
2: A ty si necháš zahrát písničku?
0: Já si chci nechat zahrát písničku, jaká se vám líbí od Asonance.
1: Mně se líbí Jestřáb.
0: Jo, Jestřáb.
2: Ten je jasný.
0: Z 11 alb se vám líbí Jestřáb.
1: No ale to protože tam nejseš, líbí. Protože tam nejseš slyšet, tam, tak bude
0: tam protože tam nehraju, jasně. Náhodou tam zpívám. Takže
2: ježiš, tak snad tam budu. Si to poslechli. Děkujem, Peťo, mě se moc hezky.
0: Ahoj.

0: Kdo by si nepřál tuhle krásnou písničku Jestřáb a Asonance? No a my máme dalšího milého pána, pana Karla, který k nám přijel až z Ameriky v podstatě. Karle, pojďte hodně na mikrofon.
1: Ano.
0: Vy jste říkal, že jste z Prahy, ale že jste žil leta letoucí v Americe, takže hned se musím zeptat, jestli jste v té Americe poslouchal country?
1: Samozřejmě.
0: Jo. A poslouchal jste tam i přes internet country rádio?
1: Ne.
0: To ne, ale country.
1: Takže, ano. Ale a co americkou.
0: Budeme, americkou. No tu my milujeme samozřejmě. Co si budeme hrát a komu?
1: No, kamarádovi Pepa Bartu z Hluboký Oborovan. Chlap, co tady chybí.
0: Chlap, co tady chybí.
2: Od Roháčů je to tam. A co tak mu vzkážem, Karlovi? Co mu vzkážem?
1: Hodně zdraví.
2: To je hezký.
0: Tak jo, tak moc krát děkujeme. My stále vysíláme z Pikovaru a oslavujeme 35. narozeniny Country Radia. Za mikrofonem je Vítek
2: a Denisa.

0: Tak to byli Roháči na Country Rádiu v Pikovaru na přání a my už tady máme Boženku. Boženko, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
1: Boženko, zdravím.
0: Boženko, ty máš jednu hezkou písničku, víš jakou?
1: Vím.
0: V zahradě na sadě?
1: Ano.
0: Zaspíváme to?
1: Klidně.
0: Tak jeden, tři, čtyři. V zahradě na sadě leží Božena. Božena, kožena, hledá kořena. Listí na ní padá, mámo na ní volá. Boženo, Boženo, vem si. A nebudem zpívat.
1: Koho si zedníka? Boženko.
0: Zedníka, ne?
2: Zedníka máte
0: to má
2: doma.
0: Asi 100 slov. Boženko, co si zahrajeme?
1: Dělala bych od... pro manžela.
0: Ano.
1: Brontosauři a chtěla bych u stánku.
0: Stánky, dobře. A co vzkáže manželovi?
1: Je to moje srdíčko.
2: Je. A vy jste spolu 36 let, to si nám prozradila tady.
0: Ten se má.
1: Ano.
2: Ty jsi svatá žena, jenom abyste věděli, vážení
0: posluchači, není svatá
2: jako. Holka má tady svatozář, ale velikou. Manžela nevidíme, ten je doma, tak já bych předpokládáme.
0: Asi, já bych asi dal tu písničku, abych tady nerad rozjížděl nějaký feministický řeči. Jako, jo, tak jako.
1: Jsem tu s kamarádkama.
2: Tak, no, to jo, jsou ty holky, co jste tady rozjeli.
1: Ne,
0: tak
1: ne,
0: holky,
1: ne,
0: my vám pustíme stánky a vy si běžte ke stánku dát pivo.
2: Ano, tak jo, my jdeme na pivko.
1: A děkuju moc.
0: My taky děkujeme.
2: Ahoj.
1: Ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Poslechněte si krátké dopravní informace. Nejprve dobrá zpráva z pražských kolejí. Od úterka je obnoven provoz tramvají po mostě Legií na Národní třídě a ve Spálené. Na své trasy se tak vracejí linky 2, 9, 18, 22, 23 a noční linky. Rychlý pohled na dálnice. Na D5 mezi 110. a 100. kilometrem ve směru na Prahu je provoz převeden do protisměru. Jsou tam práce na silnici, počítejte s možným zdržením. Samozřejmě něco podobného platí i v obráceném směru mezi 100. a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov se tak pracuje, stejně tak mezi 116. a 117. kilometrem ve směru na Rozvadov. Na D1 podobná situace na několika místech na Brněnsku, exit 196 ve směru na Ostravu, práce na silnici a zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, dále pak mezi 209. a 213. kilometrem ve směru na Ostravu také probíhají práce na silnici, i tady je levý jízdní pruh uzavřen. Přejeme šťastnou cestu.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Tohle byla Lucka Vondráčková a Radim Flender, Traperenda. Dáte mi určitě za pravdu, že Lucce tahle ta muzika neuvěřitelně sluší.
1: To je pravda.
0: Sluší country, věc.
1: A Lucka letěla vzhůru do oblak, ale my tady máme paní Marcelu.
0: My tady máme Marcelku.
1: Pikovaru. Marcelko, ahoj, dobrý večer.
2: Ahoj, zdravím všechny.
0: To je hlas do rádia, tohle všim si jo.
1: Komu a co zahrajeme?
2: No všem fandom country rádia. Oranžový Express na počest mého tatínka, který byl country hvězda na housle.
1: Tak to je super, tak hrajem tatínkovi country hvězdě na housle a Marcelce Oranžový Express.
0: Děkujeme.
2: Ahoj. Ahoj.

0: 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Dneska takovýhle krásný narozeniny slavíme tady v Pikovaru. Je vás tady ještě spousty a já teď mluvím ale i na ty, kteří sedí třeba doma nebo jsou na chatách. Předpokládám, že když je sobota, že ta chata asi bude. A my jsme tady dneska odpoledne poslechli krásnou muziku, zaspívali jsme si, zatančili. No a teď přichází další moderátor z Country Rádia, který má tak rád hudbu, má rád muziku. Leta letoucí účinkuje v kapele Asonance, už vás tady zval na ten krásný koncert, který se bude konat 12. září
2: ano,
1: v 16 přesně. hodin. A je, není to nikdo jiný než Petr Bohuslav.
2: Krásné odpoledne. Vy jste úžasný. Já jsem poslouchal to vysílání, to bylo strašně milý. Ty vzkazy všechny, díky moc. 35 let Country rádia, tak já jsem tam teprve 34 let, že jo? Kdo vydrží v zaměstnání 34 let? Ale ono se to dá. Zdravíme pana ředitele. Docela to jde. On je milej. Dostal jsem teď kolu a víno. Tak díky moc. A já začnu tím, že představím muzikanta, který právě dorazil. Karel Kačer. Kontrabas, jižní Čechy, nedaleko Písku, ve vesničce kousek od Rybníka. Já ho mám v mobilu, i když vím, jak se jmenuje a všechno, já ho mám napsaný jako Karel Rybář. Karel má takovou pověst, že on nechodí na ryby, on chodí pro ryby. Takže vždycky, když jde na ryby, tak rybáři tam sedí celý dny, on si dojde pro rybu, tu si chytí, pak ji odnese domů, uvaří dětem, protože tady ten člověk má 5 dětí, prosím vás, jo, tak je to pořád 5, jo? Jo, pořád 5. Ono se to u něj hrozně rychle mění, takže člověk nikdy neví. A protože dorazil právě teď, tak počkáme, až si naladí a já vám zahraju nějaký písničky, které máme připravený pro dnešní večer. My jsme trénovali nedávno celou noc v Telči na náměstí. Nějaký lidi říkali, že je to dobrý, tak jsme se rozhodli, že si zahrajeme i tady. A já začnu svýma písničkama, ty neznáte, nebo možná znáte z roku 95. Prosím vás, byl už tady někdo v roce 95 na světě? Dobrý, tak vy, vás všech 10, to možná znáte, vy ostatní asi ne. A v roce 95 jsme vydali jednu desku, takže budou tam i písničky, které jsme hráli s folklorem, ale tuhle jsme nehráli ani s folklorem. A je z jižní Čech, ze kterých jsme teď vlastně oba dva přijeli. Já z dovolený a Karel z domova.

Tak to bylo moje romantické období. Rok 87, to byl rok, kdy jsme se prvně zúčastnili porty, nebo 86. A taky rok vzniku téhletý kytary, já ji sebou vozím. Ona vypadá, že nehraje, ale máme s sebou skvělýho zvukaře. Legendární zvukař, který zvučí dnes, Pája Jindrák. A bude zvučit i koncert Asonance 12. září. Jo? Asonance, Marien a Isara, bude tam. Pavel.

35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

mlhavej stan. V pangejtu svých plnej špíny začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám. Jak starej kocour si přede,

0: Tak to byl Pavel Brimera, konečná písnička pro jednoho posluchače, tady z Pikovic, z Pikovaru, který byl na vozíku, ale nestihli jsme ho dát do vysílání a já už tady mám vedle sebe
1: Petra Krásného.
0: Vidíte, tak proto jsem smutný. Petr je krásný, já jsem jenom pěkný, ale máme něco podobného, nosíme stejný účes, asi chodíme ke stejnému kadeřníkovi.
1: Přesně tak, Vítku. Já si, když se tě zeptám, Country Radio 35 let, co ti říká plzeňský Lochotín?
0: No samozřejmě, tam byla country fontána, tam probíhaly festivaly, to je prostě známý profláknutý místo, že jo?
1: Tak, je spojené nerozlučně sportou. S country, sportou, ale taky se tam nachází fakultní nemocnice Lochotín a tam oddělení neurologie. Všem těm, kteří tam pracují, patří náš dík a speciálně poděkování paní doktorce Luci za její úspěšný dnešní noční zásah. Děkujeme, Lucko, ty víš.
0: Tak Lucko, taky děkujeme a posíláme tedy, co pošlem? Rostu Fischera, Vráťu Vyskočila a Volací znak naděje?
1: To by mohlo být.
0: Tak jo, tak jdeme na to.
1: Děkuji moc, Vítku.
0: Děkujem, ahoj.

rotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník

0: Už úplně naposledy dnes se vám hlásíme z pikovaru. Vyslyšíte za námi, jak Bohoušek vlastně moderuje svoje vystoupení v tuto chvíli. No a my se budeme pomalu loučit. Bylo to hrozně dlouho. Od 10 hodin. Mě bolej nohy. A co ty?
1: Ale bylo to hezký.
0: Bylo to krásný. Mně
1: se to líbilo s váma posluchačima, se všema, tady s těma, co tu přišli. Skvělá nálada, bezvadná atmosféra. Teď se tady kolem nás ještě míhá Milan Schmidt, ten si nosí aparaturu, protože až dohraje, dospívá Bohouš.
0: Ano.
1: To není Bohouš, on je to Petr Bohuslav, že jo? Bohouši mu říkají všichni ostatní. Tak bude vystupovat San Johnny a Milan Schmidt. No a co mi řekneme? No tak, hele, mějte hezký večer, jsme rádi, že jste to s náma dneska vydrželi.
0: Doufám, že jste se pobavili tak jako my.
1: A těšíme se s váma někdy, že se zase uslyšíme. Spolu třeba ve středu večer od 8, protože Petr Kocman nemůže, tak si zase dáme. Tak přejít, no, budeme vysílat spolu ve středu večer od 8 hodin, jo?
0: Tak když to stihnu, tak
1: no a milí posluchači, užijte si večer, mějte se krásně a někdy zase.
0: Ahoj. Naslyšenou. Ahoj.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
2: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
3: Na železnici dějou se věci.
2: No jo, a co teprv na silnicích?
4: Pro štěstí pod kovou na klid cestovku jezdil přes vesnice zlatáčky bral jenom smíkem, prej to znám.
2: A poslední dobou to není lepší ani na vodě.
5: Já měl náladu zlou, on zničil kéňu mou.
2: Kde jsou ty časy, kdy mohl člověk jen tak zbalit bag?

To bylo pořád. Kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou. Přijď jen na malou chvíli. Poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co, pustím country rádio. Tam je potlach každou sobotu.

Alaska hučí, kačák hučí jak Mississippi. Niagara hučí teskně. No a já si zahučím někam do stínu a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku na country rádiu. Country.

mrtvola bledá, ke dnu cestu si hledá, sám ďábel se tomu chechtá, až mu pěna paty lechtá.

daleko za moře s letenkou, a jestli budu chtít klidně i s manželkou, tak jsem se dostal z Kladna do New Yorku. Babička s dědou sedí tu na dvorku,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salón Zelenáčů vystoupí v úterý 18. srpna od 19.30 v klubu restaurace U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec se koná od středy 19. až do neděle 23. srpna v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla. Vystoupí folklorní soubory z celého světa. Navíc vás čeká bohatý doprovodný program, festival vína a řemeslné trhy. A k tomu všemu koncert Vojtěcha Dyka. V pátek 21. srpna se sejdeme v Újezdu u Litomyšle. Tam se chystá koncert našich kolegů a kamarádů Petra Kocmana a Jiřího Vondráčka a kapelou Vokobere. Když se řekne KTO, tak to znamená večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. To vše vás čeká v Hořici na Šumavě v sobotu 22. srpna. Začíná se v 18 hodin, tak doražte. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Pěta 30 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Maria, čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich, v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim v

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na pět kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi, s nenabitou zbraní, pro své pardy zemřel slabo

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

Kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty? No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 18. srpna zavzpomínáme na Františka Nedvěda.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.
2: Jak se tak městem tou...

jako potoka, tam máme vždycky rast. Rance z hrbů schodíme a vybalíme chlast. Kamarádi z Yukonu nás zdraví vesele,

Tyhle dlouhý sobotní večer já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku vonící od léta kouřem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

Tenkrát jsem ještě nevěděl, stařičký Don Diego, co to hříb je pro tebe znamená. Nevěděl jsem, že se přihnalo štváno žárem až k vratu.

pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech kotví jenom jachty. Šíp mi kouká z boku, konec už se blíží. Druhá šance je tu, myslím, bez obtíží. Vojska z kříži jedou na východě cestu. Poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase. Odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmiňuji.

Řeknu vám, letos se nám potlach moc vydařil. Přijela kupa kamarádů, Jerry píchnul půlku, ohnivec se snažil, jak topič elektrárenský, jenom šerif Bizon si mohl tu kytaru aspoň naladit. To na country rádiu, to i při potlachu vždycky ladí. Country.

se jmenoval Vili, byl hoch plný síly a tělo samej sval. V srdci on však měl dírku, měl rád ani Mírku, jež krášle náš zdejší bar. Byla holka jak kytka a štíhla jako nitka, řekno tuhle musím mít. Hnal se po její blůze, to však zmílil se tůze, pode všech pak byl by. Ánie, ty zděl.

Tak až tu jeden hoch čilí, řek pánové Vili, je jistě jeho tatínek. Ani ten kluk je celé osa.

nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

0: Country Rádio. Sobotní potlach v kouři táborového ohně. Country Rádio.
1: Až zhasnou ohně nad oslavou, až loďky z kůry neuplavou,

svýho peněz postaví hráz, až srdce trampů obalí mráz.

Jo, to jsme si to letos užili. Každý pátek v hospůdce kytary zněly údolím a těch flašek. No, dneska si dám potlach na country rádiu a bude taky dobře. Country.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Křižovatky cest od kapely Prospekt.
2: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

chtěla svůj život pochopit, jak nejlíp najít řešení a šanci uchopit. Jednou proždy stopnout film, kde hlavní roli má nevlastní syn. Nehrabat se svědomím a léčku vymyslet. Nikdo se nic nedoví, proč hledat odpověď.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Nám na nebeských pláních starý Ken, kam lítaj v bouřkách supy šedivý, a tenhle flek zná v nebi každej trend.

0: kde dobře známe bufeťácký smích. Nám ke štěstí stačí hvězdná noc, nám pocit moci nenahradí dojích. My známe vůni hospod po ránu, k nám modlí se i mnohá zeských žen. My víme, co jsou rána po flámu, nám k životu už nestačí jen den.
1: Nám do podzimu brečel tichej déšť, nám věčným psancům zablácených cest. My nepoznali moře, vem to nešť, my známe jen nádraží velkých měst. Ve spacáku susáren zpuchřelej, tu dožíváme lásky ztracený. Nám s mrakama se do dálky už zdej, sen o normálním žití na zemi.
2: Nám na zemi se učí děti lát, nám bezejmenejím strážcům tichých míst. My učili se čistých dětí bát a denně hořkost

kempů nebeský. A padělci nám sloužej za párty, ve zhaslých očích máme jenom dým.

Jo, co pak asi dělá náš starý šerif Brady? No, jak znám jeho krásnou Mary, tak asi luxuje, klepe koberce nebo meje v okna. Já si k tomu aspoň pustím nějakou trampskou klasiku na country rádiu. Country.

ty mašiny, že byly pár, nádherně vodily sečený louky, o šatkách chleba z domácí mouky. Jinej byl vzduch a myšlenky čistý, i s láskou bylo to lepší a jistý. Kamenej kemp a z jehličí.

krásnou vzpomínku odvé si domů. Jen s trochou štěstí a taky strachu na cestě otisk pak nechali v prachu. Kožený boty vojenských zborů, tak jako mapu, kde sejdem se spolu. U starých fotek

To bylo pořád. Kam tak spěcháš, trempe kamaráde? Já přijdu za tebou. Přijď jen na malou chvíli. Poplujem spolu. A jen se trochu ochladí, už ty paďoury ven nevytáhneš. No co? Pustím country rádio. Tam je potlach každou sobotu.

dáš, kam hlavu dáš, kam ji dáš. U dobrých lidí vždycky najdu jídla plnej stůl, nebo aspoň chléba sůl.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

trvale cestouhle cestou. Ve dne ve slunečním žáru díle, i když na nebi hvězd

každý večer hvězdy dom hledí. Táborové ohně planou tmou, kol kolem nich pionýři sedí.

márně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě.

Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Božím. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrý.

ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, Pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitevní knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Takže tento případ nám již navodil další tématiku, a to je z problematiku občanskoprávních sporů. Mohou to být nejrůznější životní situace, zvláště na vesnici je to časté. Třeba z jednoho takového psího sporu vám ocituji pasáž, kdy žalovaný majitel psa se hájil slovy: žalobce byl pokousán mým psem Azorem pouze proto, že ho nevhodně vyprovokoval sáskou, kdo z nich dvou prej umí líp vrčet, přičemž zapomněl, že je půlnoc a pes chce jako každý pořádný člověk spát. Nebo z dalšího sporu, kde přišla zpráva z Národního výboru o občanovi a mimo jiné se tam pravilo: pytláctví jmenovaného šlo tak daleko, že zastřelil a snědl poštovního holuba i s důležitým sdělením. Já vám zahraju teď příběh, který uvádím pod názvem Balada o rozhodujícím úderu šilhavého řezníka Josky, a změna oční vada tady sehrála víceméně klíčovou roli.
1: Naše rodina se nedá jen tak vynervovat, loni v zimě rozhodla se vepře zkonzervovat, zaradila

Přes nich moc jel, spřáhnul se v obličej, pak zraštil. Viděl, že by při úderu taky rudlu praštil. Zařval na něj: uhni, chlape! Doufal, že tak učiní, bez dalšího potom spustil dolů to své náčiní, dolů to své náčiní. Díky Joskově šilhavosti došlo ale k zradě, bratránkové nevěděli.

Jirka byl rudlajoskou z kolen a přítomní příbuzní šli v úleku do kolen. A my na tu zabíjačku máme pěknou vzpomínku. Rudla ještě otřes mozku, řezník Joska podmínku, řezník Joska podmínku. Big

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: o rodinném bytu. Úspěchy Beatles, Rolling Stones, Kings a jiných věhlasných skupin nedali spát mému otci. Zvláště když se doslechl, že tito chlapci jsou na tom finančně lépe než naše rodina. Povoláním operetní tenor poznal otec zavčas úpadek tohoto žánru a rozhodl se jednat rázně. Opustil potápějící se loď France Lehára i Kankánové přítelkyně, odvázal se v koupelně Ústřední melodii z Cikánského barona a spěchal na konkurs beatové skupiny Pillows. Vrátil se až pozdě v noci a už ve dveřích ho postřelil dědeček v domnění, že k nám jdou zase sousedi krást. Během otcovy rekonvalescence byl klid. Zlé časy nastaly, když opět nabral sil a svolal celou rodinu do kuchyně. Tam předeslal, že sice nebyl u Pillowsů přijat, ale přesto má své plány. Peníze jsou potřeba, řekl. Za týden máme platit plyn a potom přijde Mikuláš.
1: Nezoufejte, volala babička. Třeba něco nadělí a bude zase dobře.
0: Tomu nevěřte, opáčil otec. Pokud vím, Mikuláše dělá strýc Jona a ten přinese stěží to, co mu dáme do košíčku. Po těchto slovech jsem vzplanul pro dědu Mráze, kterého nám nabízeli v Pioníru. Nahluchlý děd dobře nerozuměl rozhovoru.
1: Kradou, kradou?
0: Otázal se zcela nevhodně a začal nabíjet. Mikuláš, špetla mu sestra do ucha.
1: Už?
0: Podivil se děd, ale přesto vsunul za okno tlumok, očekávaje na dílku. Otec pokračoval zvýšeným hlasem. Všichni víme, že dědovi výhry ve střelnici nestačí krýt režii rodiny a náboje taky nejsou zadarmo. Musíme pracovat, skončila pak hlava rodiny. Po těch slovech strýc Baloun omdlel a děda cvakal zásobníkem, aby nás přesvědčil, že neslyšel. Otec však nápor na nervy vydržel. Založíme rodinný Big Beat, oznámil a pustil Luxemburg, aby nás zaujal. To probudilo i strýce Balouna. Už je po šichtě? Zeptal se nervózně. Ta teprve přijde, odpověděl otec a než si stačil strýc podřezat žíly, strčil mu do ruky kytaru. Pak už to šlo rychle. Bratr dostal druhou, mě hodil otec basovku, maminku napichoval za bubny, babička přišla k saxofonu jako slepý k houslím. Děda, vida, že na něj nic nezbylo, začal roztržitě mířit po místnosti. Otec tuše nebezpečí rychle se omlouval. Nepředpokládal prý, že při ztrátě 96% sluchu zbude dědovi v těch čtyřech ještě hudební.
1: A co smetana? Broukl plačtivý dědeček.
0: Pravda, uznal otec, dostaneš varhany. Děd spokojen a vyčerpán planým mířením usnul. Konečně tedy nastala tvůrčí atmosféra. Shodli jsme se na základní melodii a otec udal rytmus. Po vlažném začátku nás to chytlo. Matka u bicích se rozehrála k nevídanému výkonu, my se řádně opřeli do kytar a babička vymáhala solo pro sax. Tu nasadil otec zpěv. Propadli jsme extázi a přidali na síle. V tom se probudil děda a v domnění, že Turci dobili Českých Budějovic a táhnou na Prahu, nás šikoval do pole a zahájil střelbu z okna voleje.
1: Hurá! Hurá!
0: Naproti v devítiletce přinutili žáci učitelku chemie přerušit výuku a řadili se ukázněně na kraji chodníku, doufajíce, že zase jede delegace. Zmatek v kuchyni byl nepopsatelný. Strýc Baloun jako obvykle omdlel, děda rozdával střelné rány do zahrady, dávaje příkazy do zázemí, aby se tavily příbory, že brzy dojde munice, zatímco v ložnici sousedi vesele kradli. Konečně se děda domníval, že Turci jsou zahnáni a Praha zachráněna a odešel spát za komín, aby měl rozhled, kdyby ještě k něčemu došlo. Zdrcený otec odvolal telefonicky všechna vystoupení, čímž rozpustil rodinný Big Beat. Na zítří odprosil lehára a vrátil se k áriím. Kankánové přítelkyně znovu zaplnili náš byt.

Ahoj, tady Ivan Mládek, ten benžista, tak já přeju Country Radio k jeho 35. narozeninám všechno nejlepší. Ahoj.

dva to viděli a oba dva říkaj, že vypadal jak já, ten chlap, co utíká. Soudce se mě ptal,

já tam vždycky stál a pot se zemnelil. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.

v oprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal. A dole stála žena, vedle ní kamarád, myslí, že ho ráda má, a tomu nechci brát.

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Už dnes po 18. hodině na country rádiu.